0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Zítra mám

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Ričnikovo šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo šrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Krásné středeční ráno, minuta po šesté a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V 10 vojenských útvarech začalo dobrovolné cvičení pro 1200 středoškoláků, mezi kterými je i řada dívek. Armáda kvůli obrovskému zájmu zdvojnásobila kapacitu, přesto na některých základnách jako v náměstí nad Oslavou poptávka nepokryla. Úspěšní absolventi, kteří po výcviku složí vojenskou přísahu, získají finanční odměnu téměř 47 tisíc korun hrubého. Evropský parlament v úterý přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. O podobě nových pravidel se zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie předběžně se už dohodli v červnu. A pojďme také na sport. Mistrovství světa zná poslední dva čtvrtfinalisty. Argentina předvedla skvělý obrat na poslední chvíli, když otočila utkání s Egyptem z 0-2 na 3-2. Lionel Messi sice neproměnil penaltu, svou osmou trefu na šampionátu však selhání napravil. Jeho Američané se utkají ve čtvrtfinále se Švýcarskem, které v závěrečném osmifinálovém duelu po bezbrankové remíze porazilo 4-3 v penaltovém rozstřelu Kolumbii. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Jihlavská záchytka zažila rekordní červen. V protialkoholním zařízení na Vysočině skončilo 153 lidí. Nejvytíženější měsíc letošního roku potvrzuje celkově stoupající tendenci počtu zadržených. Pokud bude trend pokračovat, letošní rok opět překoná dosud nejvyšší čísla. Absolutním rekordmanem je muž, který tam skončil už 293krát. Cena za pobyt za noc činí přitom 4000 korun. Časně ráno bude na Vysočině panovat většinou velká oblačnost a zejména na jihu kraje může ještě doznívat slabší déšť nebo přehánky. Přes den pak bude převažovat polojasno, postupně občas i jasno a teploty do 25.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Je pár minutek po šesté, krásné středeční ráno. Dneska je 8. července a jestli jste si říkali, že tenhle týden trvá nějak dlouho, mám dobrou zprávu. Víkend už je na dohled. Takže dneska žádné velké hrdinství, stačí zvládnout středu s úsměvem a o ten se postaráme i my. Jsme Hit Radio s vámi, Lea, taky Filip, tak dobré ráno a startujeme snídaní šampionů právě teď.
0: Hit Radio Vysočina.

uzná všechny čtvrtfinalisty. Filip se zmiňoval lehce ve zprávách, ale mluvit teď chci jen o jednom ze včerejších zápasů. Je to prostě opět takový ten příběh, který napíše sám život. Argentina prohrávala s Egyptem už 2-0. Messi nedal penaltu a všechno to směřovalo k obrovskému překvapení. Jenže

0: Tylu něco povědět.
1: Tak rozhodně, já si ale myslím, že on se furt mluví o Messi a pro ty, co to nesledují, tak to snad zní, že Messi jako porazil Egypt sám, jako Messi nedal penaltu, to bylo změno, to bylo za stavu 0-1 a potom dával vyrovnávací gól, nicméně ty další dva góly dal zas někdo jiný. Na druhou stranu Messi dal 21. gól na mistrovství světa jako celkově v jeho kariéře, takže v tom trhá rekordy a myslím si, že Argentině moc fanoušků z Česka nedrží palce, protože jsou tam kontroverzní rozhodnutí rozhodčího. Říká se, že takzvaně tlačej. Oni mají docela lehký soupeře pořád a mají problémy. Každopádně Messi ho musí ocenit všichni. V jeho věku 38 let dává prostě takovej gólu. Je hustej za mě.
0: A máš konkrétně ty nějakého favorita?
1: Jako favorita na vítězství nebo oblíbený hráč? Já si myslím, že vyhraje Francie celkově. Která hraje s Marokem ve čtvrtfinále.
0: Ano.
1: A ještě taková perlička je, ještě jsem chtěl říct, že Messi mu je 39, pardon, protože měl nedávno narozeniny, že dneska se vlastně po dlouhý době nehraje ani jeden zápas, takže ženský si můžou odpočinout. Kdyby vám chlap dneska tvrdil, že jde koukat na fotbal, dámy kecá, dneska je volno, dneska se nehraje, až zítra.
0: A díky za připomínku, hezké dobré ráno, Krištof, Dominika Aláďa, půlnoční hřích. To se hodí k tomu. Takže chlapi, dneska žádný výmluvy na fotbálek, jo?

0: Šovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
12: Teď v létě?
13: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!

0: si skluzavka.
1: Lanový park,
0: elektrokoloběžky,
1: bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
0: Nahoru resort Monínec. Zábava začíná tady.
1: Všechny atrakce najdete na www.nahoro.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na trase z Humpolce do Pelhřimova před omezením u Záhoří se začínají tvořit kolony. Zdržení bude se sílícím provozem narůstat. Tak pevné nervy a šťastnou cestu všem.
1: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Follow your fire, Codaline. Hezké dobré ráno, 2 minutky po 6:30. Posloucháte středeční snídaní šampionů. S vámi Lea a Filip a dáme si ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, slavný jedlík Joey Chestnut opět potvrdil svou dominanci na tradiční soutěži v New Yorku a dokázal během pouhých 10 minut spořádat neuvěřitelných 66 hot dogů. Mezi ženami pak svůj titul obhájila Miki Sudová, která zvládla sníst 51 párků v rohlíku. Miki Sudová, to je docela dobrý, ne? A Chestnut je samozřejmě v překladu kaštan. V ulicích Buenos Aires budí rozruch netradiční fotbaloví fanoušci, mluvili jsme dneska o Messim. Místní pejskař totiž oblékl celou svou smečku 13 psů do argentinských reprezentačních dresů. Čtyřnozí příznivci teď během mistrovství světa doprovázejí svého majitele na každém kroku. No a madridská hrdost měla letos na programu i jeden pořádně adrenalinový bod. Účastníci festivalu se tam utkali v tradičním běhu na vysokých podpatcích. Podmínkou pro start byla obuv s jehlami o minimální výšce 10 cm, což vedlo k řadě krkolomných pádů, protože soutěžili i pánové samozřejmě.
0: To toho mi divný nepřijde, protože občas vlastně vidím, že i chlapi na těch podpatcích tančí. Dokonce mám takového kamaráda, který tohle dokonce i vyučuje. Proč jsem řekla dvakrát slovo dokonce?
2: Protože je to dokonce jako neuvěřitelný
0: závod. Já bych
2: řekla,
0: že někteří pánové umí chodit na podpatcích lépe než my ženy. Jdeme hrát Vanessa May, Destiny, buďte s námi.

0: Robert Pattinson konečně kápnul božskou, proč chyběl na svatbě Taylor Swift, i když tam byla klika od dveří, prý musel makat. No a pak přidal jednu vlastně zásadní otázku. Proč se ptáte? Oni tam něco rozdávali zadáčo? Na druhou stranu odmítnout pozvánku na svatbu Taylor Swift kvůli práci je buď největší flex historie, nebo diagnóza workoholismu. A taky pragmatismu, protože na tuhle svatbu byste jako svatební dar museli dát do obálky takový 2 káká, ne-li 3 káká v Praze, abyste nebyli za trapáka. Teď se mrkneme na cesty. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na výjezdu z Jihlavy směrem do Havlíčkova Brodu bourala dvě osobní vozidla a provoz je řízený kyvadlově. Na místě zasahují záchranné složky. Kolony se tvoří v obou směrech tak opatrně.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Hezké dobré ráno, 6 hodin 51 minutek, aktuální čas, středa, 8. červenec, s vámi Lea a Filip, středeční snídaně šampionů, díky, že vstáváte s námi. A teď společně jedeme na výlet. Teda ne my, ale premiér a prezident si společně vyrazili na výlet na summit NATO do Ankary. Jen každý zvlášť a dělají, že se tam vlastně vůbec nevidí. Co mi to jen připomíná, Filipe? Jo, už vím, sousedy, kteří se potkají na dovolené v Chorvatsku. A ještě na jednu věc jsme si tady teďko vzpomněli, jak jsme se bavili mimo éter, jak mají jít na tu večeři k tureckému prezidentovi, tak jsou vlastně nervózní z toho, že je posadí k sobě.
1: Já, mě to spíš připomnělo, jako když my dva jdeme spolu pro snídani, tak já taky vždycky dělám, že Leonu neznám, protože ona se vždycky chová tak jako schválně mi dělá to, že abych se styděl, tak tam na mě křičí a že za chvíli vysíláme a dělej Filipe, takže já bych to přirovnal k tomuhle, ale já jí to zakázat nemůžu, aby se mnou jela, asi jako Babiš, no, akorát tady to nemusí nikdo nařizovat, že jde se mnou, prostě se mnou jde.
0: Já jsem prostě taková, no, neberu se vážně, dělám si legraci úplně ze všeho, každopádně já bych radši teď povolala Lady Gaga, ať to trošku začaruje, ať to dobře dopadne. Abrakadabra.

éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Krásné středeční ráno, je minuta po sedmé a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Většina Čechů věří, že lékárníci dokážou odhalit skrytá rizika při užívání léku. Podle nového průzkumu České lékárnické komory ale víc než třetina lidí stále vnímá dotazy utápajících pultů jen jako nutnou formalitu. Farmaceuti přitom upozorňují, že jejich otázky mají zásadní smysl. Mohou zabránit nebezpečným kombinacím léčiv nebo pacientovi nabídnout bezpečnější alternativu. Klíčová je pro ně také přímá spolupráce s ošetřujícími lékaři. Senátory patrně čeká na dnešní schůzi spor o změny v zákoně o podpoře bydlení. Novela zejména převádí část pravomocí spojených s pomocí lidem ohrožených bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Na postoji k předloze se výbory horní komory neshodly a hrozí její zamítnutí. A pojďme také na tenis. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes bojuje o postup do wimbledonského semifinále také další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na trávě v londýnském All England Clubu na turnajovou 25. Belgičanku Elise Mertensovou. Utkání začíná ve 14 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Žáci z kraje Vysočina mění své okolí k lepšímu. Během roku v rámci vzdělávacího programu Recyklohraní plnili environmentální úkoly, sbírali staré mobily a baterie, vymýšleli vlastní ekologické projekty nebo uklízeli přírodu. Nejaktivnější školou v kraji se stala ZŠ AMŠ Štěpánov nad Svratkou. Druhé místo obsadila ZŠ Okřížky, třetí příčku získala ZŠ AMŠ Košetice. Gratulujeme. Ještě počasí. Na Vysočině nás sice po ránu přivítá většinou oblačná obloha, ale přes den se nebe protrhá na polojasno až na skoro jasno a k tomu v maximech naměříme 22 až 25 stupňů.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Je krátce po sedmé, dobré ráno, ranko ránečko. Máme středu 8. července a dnešek je takový oficiální den, kdy vlastně už můžeme začít mluvit i o tom víkendu, aniž by se na nás někdo díval po tom prodlouženém volnu divně, že jo. Ještě pár dní vydržet a bude to doma. Do té doby jsme tu my, dobrá muzika, ranní pohoda a taky na někoho z vás čeká rychlá pětka. Těšíme se, komu uděláme radost. Hit Radio s vámi, Lea s Filipem, pokračujeme dál. ATC, Around the World, la la la la la, dobré ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Posloucháte Hit Radio 7 hodin 11 minutek a pokračuje tenisový Wimbledon. Vlastně spíš než pokračuje, jde do finiše a Češky zase ukazují, že mají na slavnou salátovou mísu přednostní právo, protože do semifinále na anglické trávě se probojovala už Karolína Muchová a bacha, teď přiznala, že má dokonce alergii na trávu. Jako byste byli špičkový kuchař a měli alergii na sůl.
1: No, ale ono zas na trávě se hraje vlastně jenom tenhle jediný turnaj, jinak se hraje buď antuka nebo tvrdý povrch.
0: Tak naštěstí prostě adrenalin je silnější než Zodak nebo Zirtek, že jo, co si budem. No. A skvěle to zvládla. Každopádně dneska ještě budeme fandit v boji o další semifinálový post ve 14:00. Zhruba, tak našeho času asi Lindě Rožkové. A mít dvě Češky v semifinále, dej bože pak ve finále, to už by bylo něco.
1: To by byla nádhera. Je to opravdu obrovský úspěch pro český tenis. Škoda jen, že Jiří Lehečka vypadl v tom mužským podáním s Němcem Zverevem, kde to bylo trošku specifický, protože ten zápas, jelikož se nedokončil do 23. hodiny večera, ty pravidla ve Wimbledonu jsou jasný, ten zápas se přerušil a oni ho museli dohrávat druhý den, že se na to český tenis se trošku stěžoval, že to nechápe, protože pochopitelně, když se ten zápas přeruší, je to něco jiného potom. Takže škoda, ale Češky, jedeme na to.
0: Držíme palce a přejeme, abyste měli velký happy day. A my jdeme hrát další muziku. One Republic, Run, Run, Run a taky Eva Farná a Mirai. Dobré ráno.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si. Posloucháte Hit Radio 3 minutky po čtvrt na 8. Hezké dobré ráno a jedeme spolu do Brna. Sice je to Brno, ale stejně je to strašně hezký. Strážníci tam celý rok zapisovali dobré skutky lidí a teď oznámili, že se tam děli prakticky každý den, což je prostě nádhera. Nejčastěji šlo o nálezy, žena například přinesla na služebnu bezmála 250 000 korun, anebo 14-letý chlapec 25 000 korun. Lidé ošetřovali poraněné chodce, poskytovali první pomoc epileptikům a taky dělali dokonce i srdeční masáže a upozorňovali i na odemčené dveře, odchytávali zatoulaná zvířata a prostě pomáhali všude, kde a jak se dalo. Ještě to s tím Brnečkem není tak špatné, já vám tleskám, fakt.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou

Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. S komplikacemi počítejte na výjezdu z Jihlavy směrem do Havlíčkova Brodu. Bourala tam dvě osobní auta a provoz je řízený kivadlem.

0: Karlově. Kolony se tvoří v obou směrech. Šťastnou cestu!
1: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30-letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Šamfel, Jonas Blue, Hit Radio, středeční snídaně šampionů s vámi Lea s Filipem. Hezké dobré ráno, minutka po půl osmé, jdeme si dát ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, studenti jedné ze středních škol v americkém Michiganu pojali svůj poslední školní den opravdu stylově. Místo auty nebo pěšky dorazili do školy na traktorech, čtyřkolkách a golfových vozících. Jejich takzvaný traktorový den už má ve městě status legendární tradice.
0: A zpíval jim k tomu MiG 21 brm brm brm brm brm brm brm
2: brm brm. Obyvatele jednoho německého městečka vyděsil uprchlý mýval, který se vloupal do místní pekárny. Zvíře tam přes noc zlikvidovalo zásoby koblih a koláčů. Ráno ho pekaři našli spát přímo v krabici od mouky, odkud ho museli opatrně dostat ochránci zvířat. No a byli jsme taky u mistrovství světa ve fotbale, tak návštěvníci fotbalového šampionátu v Miami si musí sáhnout hluboko do kapsy i při nákupu občerstvení. Luxusní menu na stadionech totiž nabízí třeba bramborové krokety s kaviárem za 1600 korun. A pozor, ceny piva se v přepočtu šplhají k hodnotě 500 korun za 1,5 litr.
0: To je strašný.
2: To je hrůza. Ještě, že nepiju pivo.
0: Jdeme si radši zlepšit náladu. Rychlá pětka. Pište, chci soutěžit 777-937-777. Teď už čerstvě vdaná Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Tak rychlá pětka, čekáme, těšíme se, komu uděláme radosti. Jsme Hit Radio.

0: ale paní Taylor. Dospívá vás Eteru Hit Rádia, hezké dobré ráno, rychlá pětka, jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Já už teď vím, že máme na telefonu, normálně se podržte, posluchačku Leonu, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, to je strašně divný, když se někdo jmenuje jako já.
2: Je?
0: Jak jsi k tomu jménu přišla?
2: Mamce se líbilo.
0: Mamce se líbilo. Tak Leonko, já doufám, že jsi připravená soutěžit, protože 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou čekají tady ve studiu pro tebe. Tak jdeme na to.
2: Dobře.
0: Jo, tak jo.
2: Jdeme, no.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Leonko, vyjmenuj 3 věci, které nemůžeme dělat v sauně.
2: Vařit oběd, jet autem.
0: Výborně, pokračujeme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Zaspívej nám kousek písničky Skákal pes.
2: Skákal pes přes obec, přes zelenou louku.
0: Výborně, tleskáme, bereme hvězda, superstar. A pokračujeme dál.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenoval křestním jménem prezident Masaryk?
2: Tomáš Garcia.
0: Ano, výborně, uznáváme, bereme. Pokračujem.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké barvy jsou na šachovnici?
2: Bílá, černá.
0: Ano. Ano, a poslední otázka. Leo, je dneska čtvrtek?
2: Ne.
0: Je to doma, slyšíme radosti. S kým vyrazíš?
2: No s manželem, právě jsme o tom minulý víkend mluvili.
0: No tak to je skvělý, tak já doufám, že si to užijete, protože ty lupeny máš 4 a je to na libovolný koncert. Mrkni se na web hudbanavinicích.cz, vybereš si, protože je to unikátní projekt spojující hudbu a víno. Tak gratulace veliká, vydrž nám na telefonu, měj se krásně.
2: Děkuju.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: No a přátelé, vy nesmutněte, protože hudba těch nejlepších interpretů, víno těch nejlepších vinařství, kouzelné prostředí, vinařství Sonbrek, Lahofer, Valtice, Zlomek, Vávra, prostě spousty dalších, mrkněte na jejich webové stránky hudbanavinicích.cz, tak zítra na vás čekají další 4 lupeny.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
3: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: David Koller, i ten je jeden z účinkujících Hudba na Vinicích. Máte se opravdu na co těšit, takže dobře pozorně poslouchejte naše Hitrádio, protože zítra 4 vstupenky opět v rychlé pětce pro někoho z vás. Za chviličku Kamarád a spousty dalších skvělých hitů. Tak děkujeme, že vstáváte s námi.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Problémy jsou stále kvůli nehodě na výjezdu z Jihlavy směrem do Havlíčkova Brodu. Bourala tam dvě osobní vozidla a provoz je řízený kyvadlově. Šťastnou cestu a hlavně v pořádku dojďte.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

7:54 a my tady máme důležitou informaci. Jedna z největších hvězd na mistrovství světa ve fotbale, Haaland, a ano, je to Haaland, má stále stejnou přítelkyni už od střední školy, i když vlastně v jeho věku to není až tak šokující, protože je mu zhruba tak 25, ale mezi jejich společné koníčky patří oblíbená hra mého 15-letého syna Minecraft.

0: velmi pokřivený smysl pro humor, ne?
1: Hele, ono je asi jedno za mě, jestli hraje Minecraft nebo Maria, člověče, nezlob se. Tenhle ten frajer vydělává desítky milionů korun měsíčně, takže když je dneska ten den matematiky, co jsme ještě nezmiňovali, tak jsem spočítal, aby jsme trochu záviděli, že denně si Haaland vydělá 2,1 milionu korun za jeden den. No a abyste to nemuseli počítat, tak za hodinu teda 87 500 korun. A to může třeba i spát, být v sauně, dělat cokoliv.
0: 80 tisíc korun za hodinu.
1: 87 500.
0: Já teď počítám, kolik máme za hodinu my dva.
1: No tak jako podobně docela, no.
0: Hezké dobré ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Krásné středeční ráno, 8:02 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V 10 vojenských útvarech začalo dobrovolné cvičení pro 1200 středoškoláků, mezi kterými je i řada dívek. Armáda kvůli obrovskému zájmu zdvojnásobila kapacitu, přesto na některých základnách jako v náměstí na to slavou poptávku nepokryla. Úspěšní absolventi, kteří po výcviku složí vojenskou přísahu, získají finanční odměnu téměř 47 000 korun hrubého. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně, zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak pojišťovny přispívají 900 korun. A pojďme také na sport. V semifinále Wimbledonu na sebe stejně jako loni narazí italský tenista Jannik Sinner a Srb Novak Djokovic. Obhájce titulu a první hráč světového žebříčku Sinner v úterý v Londýně porazil Němce Jana Lenarda Struffa 7-5, 7-6 a 6-3. Sedminásobný vítěz Djokovic zdolal třetího nasazeného Kanaďana Felixe Ožera Alisimaya v pěti setech. V ženské dvouře uspěla sedmá nasazená Coco Gauffová, v semifinále nastoupí proti Karolině Muchové, která vyřadila Japonku Naomi Osakaovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Jihlavská záchytka zažila rekordní červen. V protialkoholním zařízení na Vysočině skončilo 153 lidí. Nejvytíženější měsíc letošního roku potvrzuje celkově stoupající tendenci počtu zadržených. Pokud bude trend pokračovat, letošní rok opět překoná dosud nejvyšší čísla. Absolutním rekordmanem je muž, který tam skončil už 293krát. Cena za pobyt za noc činí přitom 4000 korun. Časně ráno bude na Vysočině panovat většinou velká oblačnost a zejména na jihu kraje může ještě doznívat slabší déšť nebo přehánky. Přes den pak bude převažovat polojasno, postupně občas i jasno a teploty do 25.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Krásné dobré ráno, pár minutek po 8. Jestli jste se do práce dostali bez kolony nebo bez hledání parkovacího místa a taky bez rozlité kávy, tak si dneska klidně kupte Lost. Štěstí vám evidentně přeje. Tak hezké dobré ráno, my pokračujeme dál.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Posloucháte Hit Radio, dneška 8. července je Světový den videoher a na mě jde prostě obrovská nostalgie. No nostalgie, ano, tam možná taky nostalgie. Tak schválně, jestli pamatujete, holky, kluci, Fildo, jak jsme to prostě za dávných časů pařili. Za mě byla nejoblíbenější videohra tahle, jo. Hele, poslouchejte. Kdo by to neznal? Legendární Mario nebo Mortal Kombat nebo taková ta koule, co požírala ty kuličky, Pac-Man.
1: Pac-Man, myslíš, jo?
0: Skvělý prostě, ale taky pamatuju na to, jak táta zahlásil, že si vypalujeme obrazovku u těch monitorů, u těch počítačů, muselo se prostě skončit, nebo když mi máma zabavila klávesnici, tak herní maratony se nekonaly kvůli grafice, ale proto, že hry neměly funkci ukládání, takže ta konzole musela být přeci zaplá celou noc, abychom to dohráli a modlili jsme se, aby nám někde nevypadly pojistky.
1: No, člověk tam jedině musel mít takovou obrovskou paměťovou kartu, to dřív byla potřeba k PlayStationu, ale já pamatuju dobu, kde ještě dokonce nebyl Windows a byl takzvaný MS-DOS operační systém, to je hodně pro pamětníky a tam byly právě tyhle ty staré hry jako Pac-Man, Prehistoric, Prince of Persia a podobně, takže na tyhle tři hry třeba vzpomínám já.
0: No tak nám dejte vědět vy, na co vzpomínáte vy, jaké jsou ty vaše hry, které jste hrávali. Za mě prostě na milionů procent legendární Mario a dokonce já jsem si domů pořídila i takovou tu retro konzoli, kde máš fakt těch 500 her pohromadě. Mm-hmm. Úplně v té staré grafice je to taková malá krabička, ale je to skvělý a dokonce to baví i mého 15-letého syna, který vlastně je v tom docela takový zběhlej, že od dnešní doba má úplně jiný hry, jinou grafiku. Tak dejte vědět na 777-937-777, na jaké hry vzpomínáte vy, naši posluchači. Baby, goodbye.

0: Dneska je Světový den videoher a my společně vzpomínáme s vámi, našimi posluchači, jaké hry jste vy hrávali. Padlo tady už několik her jako Mario, Prince z Perzie, nebo tady píše Luky, dobré ráno. Já začal na Princi z Perzie přes Doom až po sérii GTA. 90ky nám prostě nikdo nikdy nevezme. Nebo další tady píše posluchačka Šárka, když jsem byla malá, tak jsme měli na chalupě starý komp, kde jsem pařila prehistorika a Jack Rabbita. Byly to top hry a staré dobré časy, tak Jack Rabbita si vůbec nevybavím, vůbec nepamatuju. A nebo tady taky píše další posluchačka Katka, ahoj Leonko a Filipe, tak za mě taky nejvíc Mario, prehistorik byl boží, ještě jsem měla ráda hru Rayman a na PlayStationu Crash Bandicoot, jestli to dobře čtu. Díky za tohle téma, posluchačka Katka. Těch SMSek tady přišlo strašně moc.
1: No ale hlavně ty hry, jak si zaspomínáme, Crash Bandicoot, to byla klasika. A ještě tady dodám další, co jsem našel, Wolfenstein 3D, Dukem Nukem, Quake 3 Arena, Sonic, anebo Aladdin, to jsem taky hodně u babičky hrával, Aladdina.
0: Ale Jack nebo Rabbit, Tarzana ještě taky jsem hrávala.
1: Tarzan byl taky a já jsem se díval na toho Jack Rabbita, určitě když se podíváte i vy třeba do vyhledávače, tak vám to naskočí okamžitě ta hra.
0: A dokonce tady píše Balda z Nového Jičína, hry se ještě nahrávaly z kazety, nesmělo se drknout do stolu, jinak 30 minut bylo v háji. Retro PC Didactic Game, něco nevím, to už jsou na mě složitý názvy, neumím přečíst. Prostě jo, byly to časy, děkuju za tohle, že tady vzpomínáme všichni společně, píše posluchač Balda. Skvělý, jako tohle téma se hodně chytlo a myslím si, že vzpomínky si tady sdílíme všichni vzájemně. Klidně nám pište dál, jestli jsme ještě nějakou hru nevyjmenovali. Teď se mrkneme na cesty.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na komplikace po nehodě na výjezdu z Jihlavy směrem do Havlíčkova Brodu. Bourala tady dvě osobní vozidla a provoz je řízený kyvadlově. K nehodě vyjížděli i záchranáři. Šťastnou cestu.
1: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
2: Hit Radio Vysočina.

0: apaté ruse, ano, Rose, Bruno Mars s vámi, Lea s Filipem, teď už taky ranní update, hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, v italských Benátkách mají novou turistickou atrakci, i když o ní radnice vůbec nestála. Jeden z místních holubů se totiž naučil létat do luxusních kaváren na náměstí svatého Marka, kde hostům krade přímo z talířů drahé makronky. Personál je na něj kvůli jeho rychlosti krátký. Vemte si, jedna taková makronka v Benátkách, to budou klidně 3 eura.
0: To mě zase napadla ta písnička, zpívám ptákům a zvlášť holubům.
2: Tak pojďme se přesunout do Holandska. Nizozemští vědci vyvinuli speciální svítící dresy pro noční běžce, které nepotřebují žádné baterie. My taky ne s Leonou, protože neběháme v noci. Látka totiž využívá energie z lidského potu a pohybu, díky čemuž dokáže svítit jasným zeleným světlem. Technologie má výrazně zvýšit bezpečnost sportovců ve městech. Dánští designéři představili světu unikátní projekt. První plovoucí park na světě složený z modulárních ostrovů. Na těchto dřevěných plošinách v koreňském přístavu rostou živé stromy a lidé zde mohou relaxovat nebo chytat ryby. Projekt má pomoci také ochlazovat město.
0: Teď už Kate Ryan, taky mrkneme na dnešní příběh terapie venkem. Vaše výlety, vaše zážitky, vaše vzpomínky. Mrkněte na web hitradio.cz.

0: Proletíme do Spojených států amerických, protože americké město Stockton začne vyplácet, teď se podržte, všem svým 100 obyvatelům každý měsíc 11 000 korun prostě jen tak. Jenom za to, že je má. Budou to mít místo všech takových těch sociálních dávek a co si k tomu sami vydělají, je prostě jejich věc. Stockton. To zní jako jméno mého nového domova. Už teď se cítím jako Stiktoťanka. No? Ne? Nestěhujem se, Fílo.
1: Já bych šel hned, ale muselo by to trošku zvednout z 11 tisíc na 11 tisíc dolarů, kdyby to šlo, tak klidně skončím v práci.
0: Tak ty si tady zůstaň a já se jdu podívat, v kolik mi to letí.
2: Hit Radio Vysočina. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: The Baron, Linkin Park, hezké dobré ráno a my jdeme na příběh dnešního dne. Máme tady totiž terapii venkem, kterou jsme vám naordinovali. My jako Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping a chtěli jsme, abyste nám posílali přes náš web hitradio.cz vaše historky, vaše vzpomínky na téma nejlepší spánek je ten pod čirákem. No a vy nám píšete a dnešní příběh středečního rána je od Ludmily. Jednou, to už je dávno, jako mladá dívka jsme spali pod čirákem v Bílých Karpatech na Vojšických loukách v části Čertorie. Večer opékali špekáčky, smáli se, povídali si, samozřejmě o klucích, dlouho trvalo, než zabrala. Zdál se mi krásný sen o krásném klukovi, jak mě drží v náručí, objímá mě a líbá. Chtěla mu opětovat polibky. Jenže v ten moment se probrala a místo krásného prince, který mě líbá, mi portech lezl velký hnědý slizký slimák. Začala plivat a nadávat a probudila všechny. Když jim povídala, co se mi zdálo a pak se i stalo, začali se všichni hrozně smát a dobírali si mě, že to byl začarovaný princ. No co už, byly to krásná léta, už na ně jen vzpomínka zůstala. S paní Počirákem si s přítelem přednedávnem zopakovala na Azorských ostrovech. Tam slimáci nebyli, ale za to burňáci, kteří celou noc řvali, dokáží zvuky plačícího dítěte nebo skřetí mluvení a smích. Přemýšlím, co by bylo tedy lepší. Ludmilo, díky za tvůj příběh. Vy nám samozřejmě ostatní posílejte dál, protože hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz a my na konci týdne opět vybereme ten nej příběh, jehož autor vyhraje.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší forcamping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
2: Hit Radio Vysočina.

Olga Lounová nás tady všechny rozešpívala, tak já doufám, že jste si to s námi dneska užili. Byl s vámi Filip, taky Leona, my se s vámi pro dnešní den loučíme, budeme se těšit zase zítra. Já mám normálně pocit, jako by byl víkend, jak jsme zvyklí vždycky sobota, neděle být tady s vámi. Tak teď tady samozřejmě zaskakujeme za naše šampiony, kteří si užívají dochču, takže už od příštího týdne tady s vámi bude aspoň Míša. Každopádně, přátelé, díky za vaše SMSky, zprávy, udělali jsme radost my i vám, vy nám, a zítra v 7 hodin ráno na značkách. A pokud možno, zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Rádia. Ode mě ještě Niko Santos a mějte se krásně. Ahoj.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Pelhřimově v ulici Architekta Janáka blokuje provoz nehoda dvou osobních aut, projíždí se Kivadlově a na dálnici D1 na kilometru 160 u Stasova ve směru na Brno. Budou v levém pruhu probíhat práce na silnici, tak i tam dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
4: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Sněmovna v noci přehlasovala Senát a stvrdila svoji podobu novely rozpočtových zákonů. Opozice předlohu kritizuje a vyjadřuje obavy, že umožní vládě nekontrolovatelné navýšení výdajů a tím i nárůst státního dluhu. Ministryně financí Schillerová tyto obavy odmítla. Vývoj obranných výdajů nebo další pomoc Ukrajině budou mezi tématy dnešního závěrečného dne summitu NATO v turecké Ankaře. Šéfové států a vlád členských států se sejdou na jednání Severoatlantické rady. S projevem by měl vystoupit taky premiér Babiš. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Nasazená desítka porazila bývalou světovou jedničku Naomi Osakaovou. V boji o premiérové wimbledonské finále se utká s Coco Gauffovou.
2: Fotbalový servis.
4: Argentinští fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa Egypt 3-2, přestože ještě 12 minut před koncem prohrávali o 2 góly. Lionel Messi sice po druhé na turnaji neproměnil penaltu, ale v závěru asistencí a svým 8. gólem zavelel k obratu. Posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa se pak stali fotbalisté Švýcarska. Výběr helvétského kříže v závěrečném osmifinále udolal Kolumbii až po výhře 4-3 na penalty. Po základní hrací době i prodloužení skončilo utkání bez branek.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Tak dneska nás čeká většinou velká oblačnost, ještě doznívající slabé přehánky, k večeru potom už polojasno, někde i jasno a teploty 22 až 25 stupňů.
2: Hit Rádio Vysočina.
0: S vámi na Hit Rádio Vysočina Markéta Zušťáková, pojďme si jenom připomnout, že dneska už je středa, přejeme krásný den a tady Enrique Iglesias.

9 hodin 12 minut posloucháte Hit Radio Vysočina a tohle byla kapela Jalen. Tak na Vysočině už začaly žně, možná jste si toho všimli, zemědělci zatím sklidili první pole s ozimým ječmenem. Jak to bude dál, to záleží samozřejmě hlavně na počasí, každopádně na pšenici a ty další obiloviny si budou muset zemědělci ještě několik dní počkat. Tak každopádně počítejte s tím, že na silnicích bude přibývat traktorů a kombajnů, takže buďte určitě opatrní. No a kdyby cokoliv, tak jenom připomínám, že o tom, jak to u vás vypadá právě s dopravou, můžete rád vědět ostatním a poslat hlasovku na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Tak šťastnou cestu a tady je Rihanna.

k Rádiu Vysočina. Tak na Hradě v Lipnici nad Sázavou už zítra začne čtvrtý ročník festivalu Taneční Lipnice. Festival zítra v 19 hodin zahají takový jako improvizovaný taneční představení s živou hudbou. Open Impro Jam Session. A veřejnost se může zapojit, takže můžete vyrazit a můžete se zapojit tancem i hrou na hudební nástroje. Hele, já teda nevím, jestli někdo chce, abych třeba já se zapojila hrou na hudební nástroje, jo? To neblbněte, to bych vám to zkazila. Já bych asi radši tančila. No a co vy?

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90.

Miraj a Summer Love na Hitradiu Vysočina. A tady je pozitivní minutka. V Jihlavě o prázdninách a o víkendu bude jezdit speciální autobus a bude zdarma. Ten okruh povede od hlavního nádraží k ZOO, na Masarykovo náměstí, také k Vysoké škole polytechnické, kde je horácká aréna se střešními vyhlídkami na město, také potom k městskému nádraží. Takže pokud si chcete udělat výlet do Jihlavy třeba s dětma, dá se zaparkovat auto někde na okraji a zbytek obrazit autobusem. Jak jednoduché, jak prosté a hlavně zadarmo. No a tady už je pro vás Nirvana, vyloženě srdcovka. A jenom připomínám, že další srdcovky uslyšíte i dneska po 12. hodině v našem vysílání. Tak zůstávejte s námi.

Tohle byl Cyril na Hitrádiu Vysočina. Až dneska teda jsem záviděla všem dětem, co mají prázdniny, protože počasí venku bylo tak akorát na to otočit se ráno na druhý bok a ještě chviličku spát. Ale takhle nešlo to samozřejmě. Všem pracujícím, kteří už jsou v tuhle chvíli v zápřehu, posílám z Hitrádia Vysočina něco na vylepšení nálady, takže Coldplay a taky Lady Gaga, tak zůstávejte s námi.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 157 ve směru na Brno bude v levém jízdním pruhu probíhat práce na silnici. Stejně tak na kilometru 160 u Tasova na Brno opět práce na silnici, takže si dávejte pozor. A na výjezdu z Jihlavy směrem do Havlíčkova Brodu bourala dvě osobní auta. Provoz je řízen kyvadlově, zasahují tam záchranné složky, tak i tady opatrně. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38. 37.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: Krásné dopoledne, 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Poslanci dnes budou schvalovat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. V úvodním kole je čeká debata o zvýšení plateb za státní pojištěnce do zdravotnictví a vrátit by se mohli i k závěrečnému kolu projednávání novely stavebního zákona. Evropský parlament přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. Případ kočky zavřené do sušičky znovu otevřel debatu o trestech za týrání zvířat. Rozhodnutí, že letošní incident z Litoměřicka nebude posuzovaný jako trestný čin, vyvolalo kritiku. Ředitel táborské zoo Evžen Korec upozorňuje, že týrání zvířat zůstává v Česku vážným problémem.
4: Dle mého názoru je zcela špatně upravený trestní řád v tom smyslu, že za týrání zvířat jsou směšně nízké tresty. Bohužel celý systém je nastavený celé správně v tom smyslu, že by testy měly odrazovat a ne podporovat k tomu, aby se zvířata týrala.
3: Po dvou asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí ode dneška v Bělehradu a čekají je poprvé výhradně evropští soupeři. Na úvod dnes nastoupí proti Němkám. Hraje se v 16:30.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
0: Tak dneska by mělo být oblačno, ještě nějaké ty přeháňky, teploty přes den 22 až 25 stupňů, v noci už jasno nebo polojasno a noční teploty 14 až 11.
1: Hit Radio Vysočina.
0: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková, už za chviličku se podíváme, kam můžeme třeba o víkendu vyrazit za zábavou a za kulturou, tak buďte s námi. Hit Radio.

Tohle byl Alvaro Soler na Hitradiu Vysočina v 10 hodin 12 minut. Tak podle jedné studie by ženy ve věku 18 až 30 let uvítaly, kdyby je muži oslovovali mnohem častěji. Prostě klidně na ulici, třeba je, ty se mi líbíš, nešla bys třeba na kafe, nebo slečno, úplně jste mě okouzlila, pojďte se projít a podobně. Protože seznamování v dnešní době vůbec není jednoduchý. A kdyby se kluci a chlapi trošku víc otrkali, trošku víc snažili, tak ženy budou jedině rády. Tak aspoň tak vám to vzkazují, jo? Tak abyste si užili hezky léto a třeba někoho, kdo se vám líbí, klidně oslovili. Vůbec se toho nebojte. Na Hitrádiu Vysočina právě teď Zayn a Sia. Přeju vám krásnou středu s námi z Hitrádia Vysočina.

Ladíte Hit Radio Vysočina, je středa 8. července a i dneska po 18. hodině pro vás budeme mít to nej z 80., 90. a milénia. Máme pro vás Hit Radio Classic, tak si s námi udělejte hezký večer s písničkami, jako je třeba tahle od Alanis Morissette. Slouží jako pozvánka právě k dnešnímu večernímu poslechu, tak zůstávejte s námi.

0: Tak tohle byl Ray Dalton na Hitrádiu Vysočina. Tak kolega Mára má narozeniny a dostal dort. A to je strašně krásný dárek, když někdo dostane dort, protože většinou se rozdělí, jo. Takže my jsme si tady všichni dneska osladili den a je nám krásně. Takže pokud máte nějakou špatnou náladu nebo se vám nechce do práce, dejte si dort, protože dort vždycky pomůže, to jsem vám chtěla říct. Pomoc by mohla i další muzika na Hitrádiu Vysočina, takovej Ed Sheeran, to taky vůbec není špatný. Za chvilku ho tady máte.
1: Hit Radio. It makes me feel

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: kino. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Žďársku ve Velké Meziříčí v křižovatce ulic Karlov a Průmyslová se srazilo osobní auto s nákladním. Doprava se tady zpomaluje, tak s tím počítejte. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30-letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Krásné dopoledne, je 11 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Experti na problematiku závislostí podporují většinu opatření z návrhu zákona k omezení dostupnosti kratomu. Souhlasí s posunem věku na 21 let nebo zvýšením DPH. Staví se ale proti zákazu e-shopu a bariérám pro podnikatele. Omezení legálního trhu by podle nich přelilo poptávku na nelegální trh. Červenec je po celém světě známý jako měsíc bez plastu. Připomíná, že i drobné změny v každodenním životě mohou výrazně snížit množství takového odpadu. Jaké jednoduché kroky doporučuje Ministerstvo životního prostředí, prozradí jeho mluvčí Veronika Krejčí.
2: Změny se mohou promítnout do běžné osobní péče a spotřeby. Vlastní hrnek na kávu, přírodní hřebeny a kartáče nebo tuhé šampony. To představuje právě jednoduché alternativy. Smysl dává také omezování zbytečných obalů u drobných porcí v restauracích a hotelech.
1: Nebo taky nákup výrobků z recyklovaných materiálů. Europarlament dnes povede rozpravy na téma ochrany občanů Evropské unie před vlnami veder a lesními požáry. Poslanci se budou pravděpodobně ptát zástupce Evropské komise na konkrétní opatření, která EU přijala pro prevenci a přípravu na extrémní počasí. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále taky další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na turnajovou 25. Belgičanku Mertensovou. Utkání začne ve 14 hodin.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
4: Tak dneska by mělo být spíš oblačno, teploty odpoledne 22 až 25 stupňů, v noci ale už jasno nebo polojasno a noční teploty 14 až 11.
0: Hit Radio Vysočina.
4: Krásnou středu všem přeje Markéta Zušťáková z Hit Radia Vysočina. Za chviličku už Benson Boone, Nickelback nebo Elizabeth.

takhle krásně zaspíval Benson Boone na Hitrádiu Vysočina. My Češi prý moc nemáme rádi změny, dokonce se jich i docela bojíme, ale dělal se průzkum a otázka zněla, jakou změnu byste ve svém životě udělali. A zvítězila, prosím vás, změna našeho volného času. Možná třeba méně lenošit a víc sportovat, nevím, kdo ví. Další změna se týkala rodiny, že by třeba výměna partnera. A teprve třetí místo se týkalo kariéry. Potom bylo zdraví a na pátém místě politika. Tak tady bychom taky asi chtěli změnu. Tak co vy a změna? Šli byste do něčeho?

opět Aradeček a Mária Čírová na Hitradiu Vysočina. V Evropě padají teplotní rekordy a tak se spousta lidí chystá na dovolenou do chladnějších destinací, jako je třeba Rakousko, Švýcarsko nebo Švédsko. Tak jsem jenom chtěla říct, že tady u nás je taky příjemně. Vysočina Jihlava hlásí 18 stupňů, takže tady by to taky šlo.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

krásné středeční pořád ještě dopoledne s Hitradiem Vysočina, za námi Ellie Goulding. Já jsem před chvilkou mluvila o tom, že v Evropě je hit, že padají teplotní rekordy a že se jezdí hodně na dovolenou za zimou. A píše mi teďka Honza, já jezdím každý rok na chalupu, je tam les, je tam řeka, je tam stín, je tam sklep, pivo na sedmém schodu a to je víc než nějaký moře. Hele, Honzo, až ti teda docela závidím, tuhle tu pohodu letní. Tady je Jennifer Lopez a Pitbull, hezkou středu.

0: Na Hit Radio Vysočina Alex Warren. Tak dneska je ideální den vyrazit někam na výlet. Prázdniny jsou v plném proudu a díky počasí by to dneska samozřejmě šlo. Klidně i na pořádnou túru, stačí si jenom něco naplánovat. Možná to nechte teda až po obědě, takže dát si něco dobrého a pak klidně vyrazit. My vám k tomu na Hit Radio Vysočina budeme hrát, za chviličku třeba Global DJs, po 12. hodině taky srdcovky, no a já už se v tuhle chvíli loučím. Přeju hezký zbytek středy a zítra v 9. Ahoj!
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 152 ve směru na Prahu stojí odstavená dodávka a zdržení vás se stále nemine na trase Humpolec-Onšovice v obou směrech. Projedete tam kyvadlově na semafory. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Rodičovský příspěvek pravděpodobně vzroste od příštího roku na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat se bude jednat o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Předlohu, kterou dolní komora upravila také takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Případ kočky zavřené do sušičky znovu otevřel debatu o trestech za týrání zvířat. Rozhodnutí, že letošní incident z Litoměřicka nebude posuzovaný jako trestný čin, vyvolalo kritiku. Ředitel táborské zoo Evžen Korec upozorňuje, že týrání zvířat zůstává v Česku vážným problémem.
3: Dle mého názoru je zcela špatně upravený trestní řád v tom smyslu, že za týrání zvířat jsou směšně nízké tresty. Bohužel celý systém je nastavený zcela nesprávně v tom smyslu, že by tresty měly odrazovat a ne podporovat tomu, aby se zvířata týrala.
2: Nedávný případ tak může vzbudit dojem, že zavřít zvíře do sušičky není nic závažného, když takové jednání nakonec neskončí jako trestný čin. Příměří mezi USA a Íránem je možná u konce, řekl to americký prezident Donald Trump na setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Rutte v Ankaře. Trump Iránce označil za lháře, vyjednávání je podle něj pouze ztráta času. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Urgentní příjem nemocnice Třebíč by měl být modernější. Kraj Vysočina na práce aktuálně hledá projektanta. Samotné úpravy by mohly začít v dubnu 2027. Urgent už totiž neodpovídá rostoucímu počtu ani skladbě pacientů. Nutné je proto navýšit kapacity, zlepšit organizaci péče i podmínky pro další rozvoj v kraji.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
4: Během dne by se nebe nad Vysočinou mělo protrhat až na polojasno nebo skoro jasno a teploty se zastaví na maximálních 25. Sluníčko by nás mělo provázet také o víkendu.
0: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
6: Nádherné středeční odpoledne přeju, 12 hodin 2 minuty, posloucháte Srdcovky na Hitrádiu, 5 legendárních hitů hned po sobě a ten první bude o lásce. A proč? No protože léto je v plném proudu, tak pokud jste single, máte nárok a máte právo a nejvyšší čas na letní lásku. Tak koukejte kolem sebe, letní láska trvá stejně jenom chvilku, z toho je to letní láska, takže to nemusí být nic extra vážného. No a pokud už single nejste, tak si na ty letní lásky alespoň zavzpomínáme. A to v dnešních srdcovkách, no a tím pádem hned srdcovka s číslem 1 se jmenuje Zblázněná láskou. Legendární Cardigans a nádherný hit Love Fool.

0: Gens, Love Fool, srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnešní téma srdcovek jsou letní lásky. Zažili jste nějakou na táboře, nebo jste se potkali někde na koupáku, u bazénu, na dovolený, prostě letní románek. Pojďme na to zavzpomínat. Samozřejmě anonymně, že jo, ať nemáte doma Itálii, takže můžete posílat zprávy nebo lasovky na 777-937-777 na WhatsApp Rádia a chci vidět všechno. Detaily, pikantnosti, prostě všechno. Hele, nebudeme v našem věku chodit kolem horký kaše, ne? Tak koukám tady už na WhatsApp. Jarda třeba píše, já měl letní lásku v roce 2007, potkali jsme se v Bibione, byla to Italka, o 2 roky starší, udělala mi nejlepší špagety, který jsem kdy jedl, byl to nádherný týden, dodnes na ní rád občas vzpomínám. To je krásný. Jardo, děkuju, ale je to málo. Potřebujeme větší podrobnosti, větší dreby. Pojďme si tu středu udělat dneska fakt jako úplně takovou jako jinou, netradiční a zároveň typicky středeční. 777-937-777. Zavzpomínáme na naše letní lásky. Těším se moc a tak si dáme další skvělý hit, tentokrát Ice MC a hned na to Elány. Asi víte, jako od Elánu si dáme, co? Dneska to bude hodně o lásce. Těším se moc. Teď Ice MC, srdcovka s číslem 2.

0: asi to nejlepší od Elánu, co jsme si mohli dát. Pro dnešní den, láska moja.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, taky srdcovky a dneska máme téma letní lásky, takže budeme trošku nostalgičtí, trošku romantičtí. Letní láska, to je prostě jako, to je zvláštní úkaz v našem životě, na který si velmi často pamatujeme celý život a je to právě kvůli tomu, že to netrvalo tak dlouho. Od toho je to ta letní láska. A často si jako upřímně myslím, že ty letní lásky prostě měly skončit, že by to nefungovalo dál a že v tom právě bylo to kouzlo. Jo? Je to jako slunečnice, prostě otočí se na sluníčko, když je krásně a pak to uvadne, opadá. Je to vyzobaný a konec prostě. Víc už tam toho není. 777-937-777, tak to je WhatsApp sem ke mně na Hit Radio a tady čtu aktuální zprávy, co posíláte. A třeba tady. Ahoj, budu stručná. Je to anonymně. Je to už spoustu let, ale na svou letní lásku si vzpomenu vždy při pohledu na svého syna. Nejsem na to pyšná, ale jsem za něj vděčná. Mělo se to prostě stát. Hezké odpolko a nebojte se letních lásek. Jo, to je krásná zpráva. Páni. To je život, co? Někdy. To by člověk neřekl. A teď, když si to člověk jako tak uvědomí zpětně, tak já nevím, jako kde jste se poznali, ale kdyby třeba ten den jste se rozhodla, že půjdete, já nevím, ráno někam jinam, nebo že tam nepojedete, to je prostě, někdy ten osud je neuvěřitelný. Tomáš, tak ten píše, já jsem zažil letní lásku taky na dovolené ve Španělsku, rok 2010. Potkali jsme se na pláži, byla to Němka. Já německy umím jenom blbě koukat, ale i tak jsme celý týden spolu laškovali a poslední večer mě pozvala k sobě na apartmán. Dal jsem si pár litrů sangrie na kuráž a pak zažila nejlepší dvě minuty jejího života a usnul jsem na gauči. Ráno mě budila, že už musí jet, že jede autobus zpátky. Nejlepší dvě minuty jejího života, Tome, to zbožňuju. Kamaráde, ta díky tobě zažila prostě skutečný blitzkrieg. Já teď musím ale v rychlosti vyměnit srdcovku, kterou jsem tady měl připravenou, protože jestli tě opravdu budila ráno s tím, že už musí jet, že jede autobus, že se vrací zpátky, tak tohle. Tohle je to mé píseň jenom pro tebe a pro vás ostatní, kdo jste něco podobného kdy zažili. Vzbuď mě, než půjdeš. Wem na Hit Radio. Srdcovka číslo 3.

0: 1990. D-Light, skupina z New Yorku. A píseň, která se jmenuje přesně tak, jak teď říkají. Groove is in the heart. Tedy groove je v srdci. Stejně tak, jako v našem srdci máme naše letní lásky. Posloucháte Srdcovky na Hitrádiu ve středu 8. července.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To byla poslední pátá srdcovka, za chviličku srdcovka na vaše přání. A právě já jsem ji vybral záměrně kvůli tomu názvu. Groove is in the heart. Jo, to znamená, groove je v srdci a my v tom našem srdci pořád máme ty naše letní lásky. Na ty se prostě nezapomíná. A kdy jindy, než v srdcovkách a o prázdninách, bychom si na ně měli vzpomenout, že? Já vím, že někdy to bolí, někdy to nebyl úplně easy rozchod, ale na druhou stranu prostě, kdyby se to nestalo, tak byste neměli na co vzpomínat. A ale tady třeba teď čtu další, jo. Já jsem v roce, a teď jsem to vlastně ještě nescenzuroval, moment. To je něco s Vietnamem. Tak jo, zkusím to. Já v roce 2023, když jsme byli ve Vietnamu, tak jsem v hotelu zbalil jednu moc krásnou pokojskou. No to nešlo se na ní nedívat, jak byla krásná. Tak jsem s ní měl techtle i mechtle a to, co zažila, na to asi nezapomene. Jako dýško jsem jí tam nechal nějakých asi 20 tisíc těch jejich mincí a už jsme se nikdy neviděli. Dobrý, zajímavá zkušenost s letní láskou. Já na svoji první a zároveň letní velkou lásku vzpomínám, bylo mi tenkrát 11. Zajímavý, to je taky dobrý. Drželi jsme se celou noc za ruku a druhý den jsme si i dali pusu. Pak už jsem ho víckrát neviděla. Předpokládám, tohle bude nějaká táborová láska. To je taky hezká zpráva. No a zavřel bych to asi tady zprávou od Katky. V roce 99 jsem na letní diskotéce potkala nejkrásnějšího chlapa na světě. Seznámili jsme se a hned první noc měli spolu sex. No, 90. Byl to pan Božský. Zítra to bude 27 let, co jsme spolu a 23 let manžele. Máme dvě krásné dcery a stále se moc milujeme a těšíme se každý den jeden na druhého. Vyšlo to prostě nádherně. Zdraví Katka, no kačí. To já ti gratuluju, je skvělej. Akorát ti zkazil vzpomínku na letní lásku, no. Taky jste se mohli rozejít a pak se teprve dá dohromady. Ne, ale gratuluju. Potkat takhle někoho osudovýho ve svém životě, tak to je samozřejmě, to je jako nádhera, to je jackpot, ale to je možná jiné téma, třeba možná i do zítřejších srdcovek. Každopádně, pojďme věnovat srdcovku na přání tedy našim letním láskám. Co by to mělo být za hit? Máte nějaký nápad? Dejte vědět na 777 937 777.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost

0: Eva Farna a Mirai. Vzpomeneš si? Velmi dobrá otázka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Ano, vzpomeneme a dneska vzpomínáme na naše letní lásky. Některé jsme už v životě neviděli, s jinými tak jsme si slibovali, že to po létě neskončí. Stejně to skončilo. S dalšími jsme si psali a nervózně, třeba s motýlkama v břiše, jsme otevírali schránku, jestli už konečně přišel dopis, který prostě po čase najednou přestal chodit. A tak to je s letními lásky. Láskami. Láskama. S letníma láskama. Tak to prostě je. A to je na tom vlastně to hezký. Jo, letní lásky byly krásné. Ale nezapomeňte na to, že i vy jste pro někoho ta krásná vzpomínka. Že i vy jste pro někoho ta letní láska, po které se mu stýská nebo žijí. Takže tohle, co tady mám teď připraveno za srdcovku na přání, je i srdcovka pro vás. A jak na WhatsApp Hit Radio píše Jana, ahoj, dnešní srdcovka na letní lásku, jasná pomáda, to snad ani nejde jinak. Má pravdu, máš pravdu, Jani, takže dáme pomádu a je to srdcovka pro všechny naše letní lásky i pro vás. A v roce 1990 tak někdo dal dohromady všechny ty skvělý hity z pomády a udělal z toho jeden velký megamix a to je přesně ten hit, který si dáme teď. Takže John Travolta, Olivia Newton-John, The Grease, Megamix na Hit Radio.
3: This car is automatic, systematic, hydromatic. Why's it greased lightning?

0: Noční srdcovka, která byla na vaše přání, John Travolta, Olivia Newton-John, rok 1990. Ano, Pomáda je mnohem starší, ale v roce 90 udělali tenhle hezký megamix a byla to píseň pro všechny naše letní lásky. Tak díky moc za to. Teoreticky můžeme v podobném duchu pokračovat i po 14. hodině, protože nás dneska čeká opět ruleta dvojsmyslů, tedy co může zaznít v ložnici a ještě na dalším místě, tak uvidíme, jestli půjdeme pořád v duchu letních lásek. Nechte se překvapit, máte se na co těšit po 14. hodině. Do té doby ale spousta hitů, samozřejmě aktuální zprávy, tak ty budou už v jednu. Lucie je připravená a do té doby například Jennifer Lopez, Pitbull, taky Disturbed. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a každodenní srdcovky ve 12.
1: Hit Radio. Hit Radio. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio, tohle byl poslední hit dnešní polední hodiny, tedy mezi 12. a 13. Za chviličku Lucie a nejnovější zprávy. Ještě předtím se ale podíváme taky na aktuální dopravu, takže pokud jste za volantem, teď nastražte uši.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na trase z Jihlavy na Moravské Budějovice u Svojkovic a u Prostředkovic. Dejte pozor na cestáře. Připomínáme také kivadlový provoz ve Stonařově na Jihlavsku a z Humpolce na Pelhřimov. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30-letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
4: Online.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Kampaň zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu spouští na sociálních sítích Národní ústav duševního zdraví. Představí aktuální vědecké poznatky a přinese komplexní informace i praktické tipy. Duševní obtíže v období těhotenství a po porodu zažívá pětina žen, z nich až 3/4 nevyhledají pomoc. Lokální potraviny by se měly více objevovat na pultech českých jídelen, ty denně obslouží stovky tisíc lidí, proto je potřeba dávat přednost kvalitním domácím surovinám i nápojům, doplní za ministerstvo zemědělství Vojtěch Bílý.
6: Do konce roku 2028 by měla státní správa a samospráva nejméně 65% peněz určených na nákup potravin vynaložit na zboží domácího a regionálního původu. Minimálně 5% prostředků by pak šlo na nákup biopotravin.
5: To by mělo zajistit kvalitnější výživu a posílit potravinovou soběstačnost státu. Za mimořádně úspěšné označila Barbora Strýcová vystoupení našich tenistek ve Wimbledonu. Poté, co Karolína Muchová postoupila do semifinále a Linda Nosková se o něj utká s Belgičankou Elis Mertens už za hodinu, řekla, že forma Češek je i příslibem do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové, kde je povede v roli kapitánky. Teď ještě pohled k nám.
1: Hrad Kámen na Pelhřimovsku by se měl návštěvníkům otevřít v srpnu. Zatím tam finišuje rozsáhlá rekonstrukce, která má hrad přiblížit původnímu vzhledu. Lidé tam také uvidí nově objevenou středověkou studnu, která je stále funkční. Podařilo se i zrekonstruovat kachlová kamna a vrátit do interiéru prkanou podlahu, píše o tom Pelhřimovský deník.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Odpolední teploty na Vysočině se dostanou k 22 až 25 stupňům a nebe by mělo být polojasné, místy i skoro jasné. V pátek už bychom měli naměřit až 29.
3: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, my pokračujeme dál, posloucháte Hit Radio. Máte u vás v práci nějakého kolegu, kolegyně to asi nebude, předpokládám, že pouze kolegové asi jsou takový, co mají neustále jako, fakt jako blbý vtipy, mají takový, jak my říkáme, debilní humor, že když něco řeknou, tak vy akorát otočíte oči v sloup a řeknete si pro boha proč. Nemáte? Lucie tady kouká, jak kdyby
5: měla. Já mám takového kolegu, jo,
0: fakt,
5: jo.
0: Fakt, asi známíš mě s ním. No, tak pokud nemáte, je to velká škoda. To je taková škoda. Lucie, tohle ti nevěřím, ten pohled, ale... já to dopovím, je to velká škoda, je to opravdu velká škoda, o hodně přicházíte a tak si na jednoho takového můžu zahrát, vy myslím, že to půjde, tak...
5: Hrát nemusíš, jako, hrát nemusíš.
0: Hele, dneska je 8. července, svátek má Nora, a tak se pojďme ponořit do další pracovní hodiny. Ha, ha,
3: Hit Radio Vysočina.

Will Smith na Hit Radio Stargazing, tedy pozorování hvězd. Tak to ještě dneska v noci asi nepůjde, ale v týdnu a o víkendu už by to mohlo jít, protože má být zase krásně. Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio, doufám, že aspoň víkend máte volnej. Ale na druhou stranu, pokud míříte někam na dovolenou a pojedete autem, tak dobrá rada, teď tady od nás Hit Radio, asi si natankujte už dneska, jo, a plnou. Ty ceny asi půjdou nahoru. Máme tady info, že Donald Trump zřejmě ukončí příměří s Iránem, takže ropa zase půjde nahoru, zase to bude extrémně drahý. A já si teď říkám, že mě možná zpětně trošku mrzí, že ta Amerika vypadla na mistrovství světa ve fotbale, protože dokud Donald koukal na fotbal, tak byl vlastně jako relativně klid. Teď jsou venku a zase asi nemá do čeho píchnout a do koho rýpnout. Tak je to takhle, no. Nevím, nedá se nic dělat, my s tím samozřejmě asi nic jako neuděláme, my to nějak neovlivníme, můžeme se na to akorát připravit, ale říkám si, že možná jako jemu by třeba ráno místo vitaminů mohli dát nějaké léky na ADHD, třeba by to taky pomohlo. Docela mám jedny, který fungujou. Linkin Park, právě teď.

Mohombi na Hit Radio ve 13 hodin 23 minut a já se vás ptám. Narodili jste se v letech 1981 až cca 1999? Pokud ano, tak jste mileniálové. To samozřejmě víte, mileniál, velmi oblíbené slovo, často skloňovaný. My jsme vyrůstali v době brutálního technologického pokroku, svět se strašně měnil, první počítače, že jo, počítačové hry, Prince of Persia, jak jsme tomu říkali a tak dále. Pak přišly první mobily, Walkmany, Discmany, MP3 přehrávače, videokazety a najednou byly DVDčka. No, jak říkám, byl to prostě jako neuvěřitelný pokrok. A my tady z té doby tak máme v hlavě spoustu pravidel a spoustu mýtů, které už dneska vlastně neplatí. Já jsem pár z nich našel, všechny se týkají práce, tak vám je už za chvíli řeknu. Zhruba za nějakých cca 10 minut, tak buďte dál s Hit Rádiem. A schválně, jestli i vy

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

ve středu odpoledne prostě chcete slyšet Maroon 5 na Hit Radio. Je 13 hodin 35 minut a to je čas, kdy se dozvíte, jestli jste skuteční mileniálové. A my, mileniálové, si prostě jako pojďme na rovinu říct, že jsme z mnoha důvodů ta nejvíc bitá generace. Vychovali nás boomři, naše děti jsou alfy a už vlastně jako tohle samo o sobě je peklo. A třeba jenom to, jaký nesmysly si v hlavě společně nosíme, co se týče práce, jo? Tak dobře poslouchejte. Za prvý, věříme tomu, že kariéra se dělá tak, že budeme tvrdě makat non-stop. Blbost. Pokud nebudete odpočívat, tak prostě schoříte ve 30 jako papír, jo? Věříme tomu, že je správné zůstat v jedné firmě celý život. Vůbec. Starověk je pryč, měnit práci je normální a v CVčku to vypadá cool. Věříme tomu, že stres nás dovede k úspěchu. Teď určitě kýváte, že ano. Ne. Stres nás dovede maximálně tak na hřbitov. Věříme tomu, že musíme mít náš životopis, tedy CVčko, plný mnoha lety zkušeností, titulů a kurzů a tak dále. Taky ne. V dnešní době kontakty a prořízlá huba, ta vám prostě jako někdy pomůže mnohem víc. No a taky věříme tomu, že se už v 15. musíme rozhodnout, co budeme dělat po zbytek života za práci. Ani to není pravda. Někdy se ke své vysněné práci prostě dostanete až po několika letech omylů a o to víc si ji pak budete vážit. Takže tohle jsou zásadní mýty, které si my, mileniálové, neustále nosíme v hlavě. Tak co, našli jste se v tom? Platí to pro vás? Jasně, že jo. A baví vás tahle hudba? Poťukáváte si teď nohou? No jasně, že jo, protože tohle je přesně to, co my, mileniálové, máme rádi. Tak jenom pro nás. Michael Jackson, Billie Jean. A opatrujte se.

0: Coldplay na Hit Radio. Bude 2:15. Před chviličkou, tak jsme tady měli ty mýty nás mileniálů, kterými se řídíme často v práci, ale přitom ten svět je úplně jiný a vlastně se po nás ani nechce to, co my děláme. A píše tady například Lukáš: ahoj, tak teď se mi přesně mluvil z duše, mám pocit, že se z té práce zblázním, jako mileniál neumím odpočívat a přitom bych strašně moc chtěl, ale mám pocit, že furt musím pracovat a jenom vydělávat peníze, abych uživil i naši rodinu, a přitom mám pocit, že brzy vyhořím. Díky moc za tyhle mýty. Zdravím. Lukino, rádo se stalo. A věř, že jsme na tom vlastně všichni úplně stejně. Tak možná, že bychom si mohli dát i v další dny tady u nás na Hit Radio další mýty mileniálů, aby jsme si vlastně uvědomili, on člověk, když něco potom slyší nahlas, tak mu to vlastně dojde, aby jsme si uvědomili, co my máme zažitýho, co my děláme, a přitom se to po nás ne, že nechce, ale vlastně to vůbec dělat nemusíme. A možná bychom ani neměli. No, další mýty mileniálů možná už velmi brzy tady u nás na Hit Radio mezi 12. a 15. Co ale 100% bude, tak to bude každotýdenní, každostředeční ruleta dvojsmyslů. Ta bude už za chvíli, hned po zprávách ve 14 hodin. A opět dneska budeme mít téma, co může zaznít v ložnici a kde? Tak to nám vylosuje ruleta, ale něco mi říká, že to dneska bude víc než pikantní. Asi tak trošku tenkej led. tak uvidíme. Buďte na to připraveni.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jsme vlastně teď slyšeli po druhé v jedné hodině, protože chviličku před čtvrt na dvě na Hit Radio byly Linkin Park a tohle je taková malá bokovka Mikea Shinody z Linkin Park. Fort Minor na Hit Radio. Where to go? Za minutku a půl budou dvě hodiny odpoledne. Lucie už je připravená, má pro nás nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, ve Stonařově na Jihlavsku počítejte se zdržením, pracují tam cestáři a projíždí se Kivadlově. Stejné komplikace očekávejte na trase Humpolec-Pelhřimov mezi Olšovicemi a Záhořím. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
3: Online.
2: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
4: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zprávce, Lucie Daňková. Podpora na bydlení v superdávce se bude od října stanovovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny v dávce schválila sněmovna, teď ji posoudí Senát. Pozor na klamavé reklamy na sociálních sítích. Připravujte nás mohou o osobní údaje i peníze. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před příspěvky, které zneužívají její název i státní symboly. Na co lidi lákají, doplní mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
5: Na zpoplatněné služby spojené s přípravou na důchod. Cílem těchto praktik je vylákat z občanů osobní údaje a následně i případné poplatky za služby. ČSSZ tyto praktiky uvádí na pravou míru a důrazně upozorňuje, že za zjišťování informací o svém budoucím důchodu nemusí klienti nikomu platit.
4: Veškeré potřebné údaje jsou totiž pro všechny zdarma. Po dvou asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí v Bělehradu a čekají je poprvé výhradně evropští soupeři. Na úvod dnes nastoupí proti Němkám, zápas začne v 4:30 odpoledne. A teď ještě pohled k nám.
1: Vedle zámeckého parku ve Světlé nad Sázavou by měl vyrůst moderní sklad místní pobočky skláren Crystal Bohemia. Části veřejnosti se to ale nelíbí, vyjádřit se v referendu ovšem nemohou, protože to radní odmítli. Pro nový územní plán povolující sklad skláren, který má být až 34 metrů vysoký, zvedlo ruku 14 celkových 21 zastupitelů.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Během dne by se nebe nad Vysočinou mělo protrhat až na polojasno nebo skoro jasno a teploty se zastaví na maximálních 25. Sluníčko by nás mělo provázet také o víkendu.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2:03 je po zprávách. Lucie jenom tak jako se zvedla od stolu, otočila oči v sloup a odešla, protože ví, že před námi ruleta našich dvojsmyslů.
2: Hit Radio Vysočina.
0: A já se na to těším. Já se na to těším strašně moc. Jestli do té doby někdy jsme byli na tenkým ledě, tak si myslím, že to vůbec nedosahuje toho tenkýho ledu, který nás čeká už za chvíli. Přišla mi krásná zpráva. Pojď už s tou ruletou, na to my zvrhlíci čekáme. Tak za chvilku, jeden song a jdeme na to.

0: Záměrně jsem vybral jako první hit v této hodině Miku Relax Take It Easy, v překladu klid, hlavně to berte v pohodě, protože přesně teď, dámy, prosím, je to trošku tenký let, čeká nás ruleta dvojsmyslů, já se na to těším celý týden, nemůže to dostat z hlavy a snad vás úplně neurazí. Na druhou stranu, pořád žijeme v Česku, my ten náš český humor máme neuvěřitelný a vy dokazujete každý týden, že jste na tom taky úplně stejně a že i vy občas umíte udělat podobně blbý fór jako my chlapi. Takže pojďte se zkusit do toho i dneska zapojit. Kdyby vás to náhodou urazilo, tak se omlouvám, ale pak vysvětlím, proč zrovna tohle téma. Tak ruleta dvojsmyslů. Jako každý týden, pokud jste nikdy neslyšeli, v rychlosti jenom vysvětluju, máme jasné zadání, co může zaznít v ložnici a ještě na dalším místě. Na vás je, abyste psali na WhatsApp 777-937-777 zprávy anebo posílali hlasovky. A jdeme na to!
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na porodním sále. Já se omlouvám, ale já musel. Není to ani týden, co jsem byl s mojí paní na porodním sále a já se přiznávám, že tam mě to napadlo. Já vím, že to je úplně jako za hranou, že ona tam leží, rodí a já v tu chvíli myslím na ruletu dvojsmyslu, co všechno by se dalo použít. Ano, omlouvám se, ale takový jsem já, prostě občas ten blbý humor mám. A teď je to teda na vás. Co může zaznít v ložnici a na porodním sále? Mě jako první, já to vykopnu, jako první, co mě prostě hned napadlo, bylo. Prostě je to blbý, doufám, že se vám to nikdy nestane, ale dýchej. A já vím, že to možná jo, přijde vtipný jenom mě, ano, ale a už nám to tady letí, tak výborně, jo a je venku. Tak je dobrý, zatlač a pak to rozdýchej, skvělý. Hele, Eva píše, to je ale macek. Tak taky dobrý. Já bych ještě použil možná i větu našeho porodníka, který říká, tak já si umyju ruce a půjdeme na to. Oh, bože, pojďte psát. Já se trošku utřu slzy a dám vám dvě písně na to, abyste si mohli vy pustit uzdu fantazie úplně na volno. Odvažte se. Utrhněte se ze řetězu a dejte vědět 777 937 777.

One Republic na Hit Radio a posloucháte naší středeční ruletu dvojsmyslů dneska na téma, co může zaznít v ložnici a na porodním sále. Oceňuju teda dámy, že jste nám tady taky strhli náš WhatsApp 777-937-777. Začnu rovnou jako takhle jako z ostra, jo? Třeba Wendy tady píše, posílám ještě jedno, za to mě ženský zabijou. Tohle půjde samo, tam se otočí i Tatra s pískem. Skvělý. A jedeme dál, jo? Terka, prosím, ať už je venku. Jasně, tohle mě taky hrozně baví. Zavolejte sestru. Je jedno, jestli je to kluk nebo holka, hlavně ať je to zdraví. Tak tahle věta dostává nejenom úplně jiný rozměr. Děkuju, výborně. Co tady máme dál? Je toho tady strašně moc. Samozřejmě, 9 z 10 zpráv je, už vidím hlavičku. Dokonalý. Ta desátá je na tři prsty, ale to nevím, co znamená. Co dál? 777-937-777. Ještě pojďte chvilku psát. Pardon, dáme si dva hity a pak vyberu tady úplně jako to nejlepší. Jo? Jeden nejlepší. Zkusím, bude to extrémně těžký. Jo? Taky dobrý. Sonja Skřivic píše, no bezva, budou mě zašívat ještě příští týden, ale hlavně, že už je venku. Výborně.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: ti dám. I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Je 14 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio, jdeme do finále dnešní středeční rulety dvojsmyslů, co může zaznít v ložnici a na porodním sále. Upřímně, kdybych vzal všechny ty vaše zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Radio a vydal bych jako knížku, myslím si, že tohle by byl bestseller. Je to teda jako masakr. Je tady spousta zpráv, které nemůžu, chtěl bych, strašně moc bych chtěl, ale nemůžu je říct tak na čím je do vysílání, všechny klistýry a podobně já mám prostě stranou, ale třeba Monča tady ještě píše, to je taky hezký, do vás bych paní dva kluky neřekl, nebo samozřejmě takový to. A hele, je tam ještě jeden, taky hezký, Petr ještě napsal, ježiš, on je to nakonec kluk, to ti nepřeju, Petře, nikdy. Takovýhle překvápko, no ale je tady na čase, abych tedy vyhlásil nejlepší dvojsmysl pro tento týden. Poslala ho Lucie. A zní na téma, co může zaznít v ložnici a na porodním sále. A tatínek se bude dívat. Ano. Vždycky. Tatínek u toho bude taky. Bože. Lucie, já ti gratuluju za tvůj smysl pro humor i tvoji představivost a posílám speciální verzi tady našeho Člověče, nezlob se, Hit Radio verze, posílám ti to na adresu. Těším se příští týden, co zase vymyslíme, ale já mám vlastně dovolenou. Co může zaznít v ložnici a na dovolený, no? Tak kdo ví, třeba to bude inspirace pro mé kolegy příští týden ve středu. Každopádně 100% ruleta bude zase ve 14 hodin. Tady na Hit Radio, jak to máte rádi.
0: Hit Radio. Hit Radio. I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Rádiu ve středu odpoledne Damiano David s hitem The First Time. Damiano David na solové dráze mě teda baví. Možná asi i víc, než když byl ve skupině Måneskin. Ano, to tak občas i v životě je, že člověk musí vzít všechno prostě sám na sebe. Znají to velmi dobře takhle i sportovci, samozřejmě i tenisti. Na kurtu jsou taky sami za sebe, bojujou jenom se svojí hlavou a protihráčem. Nebo v tuto chvíli například s protihráčkou. Naše Linda Nosková právě teď bojuje o nejlepší úspěch své dosavadní kariéry. Snaží se dostat mezi nejlepší 4 hráčky Wimbledonu. Aktuálně se hraje první set a je to 3-2 pro Lindu Noskovou. Tak budeme držet palce. Možná, že nejenom Wimbledon, ale spoustu dalších věcí, tak budou sledovat taky i naše odpolední show. Tam se dozvíte spoustu dalších zajímavostí a k tomu ještě i aktuální info z našeho regionu. Odpolední show začíná na Hit Rádiu přesně ve 3.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Na Vysočině je krásně a my to tady prostě milujeme.
3: A protože je středa, budeme opět posílat pozdravy do jedné krásné obce u nás na Vysočině. Která to bude? To odhalíme odpoledne a rovnou tam pošleme i jeden super song.
2: A mrkneme na silnice, řekneme, kudy to jede i nejede, přidáme tipy, kam vyrazit a také otevřeme naši filmovou soutěž. Tak se na vás po 15. těšíme.

Ed Sheeran zpívá o tom, že našel svůj starý telefon. Jo, to, tam jsou občas zázraky, to kdybychom se podívali do telefonu, který jsme měli třeba před 10 lety. My se zítra ve 12 hodin, ale vrátíme do doby, kdy ještě snad mobilní telefony, ne že jako, no tak někdy nebyly, pak už byly, většinou ten dvouřádkový Alcatel, že jo, s tou obrovskou těžkou baterkou a vytahovací anténou. A doma tak jsme měli buď tlačítkový, anebo ještě vytáčecí telefon. A to je samozřejmě doba našich srdcovek. Zítra ve 12 hodin opět srdcovky na Hitrádiu. Já si Mirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Do 15. hodiny ještě trocha diskotéky, Swedish House Mafia, k tomu taky Ella Henderson a od 15 hodin naše odpolední show. Tak se smějte, užívejte prázdniny, zítra se těším ve 12 hodin tady na Hitrádiu.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na Vysočině. Tady pojďme se na to podívat. Na trase z Pelhřimova na Tábor u Kamenné se stala nehoda. Počítejte tam se zdržením. Stejně jako mezi Humpolcem a Záhořím, kde projedete pouze Kyvadlově. Tak přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30-letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš dnes na okraji summitu Severoatlantické aliance v Ankaře vedl bilaterální jednání s lídry Nizozemska, Slovenska, Bulharska a Slovinska. Babiš to uvedl v sérii příspěvků na sociální síti. Summitu v turecké metropoli se vedle premiéra účastní za Česko také prezident Pavel. Klimenská ulice v Praze se zazelenala. V této oblasti zatím není možné vysadit nové stromy, a tak místo zkrášlili velkoobjemové květináče. Kolik jich tam je a jaké rostliny do nich byly nasazeny, řekne mluvčí první městské části Karolína Šnejdarová.
5: Do 14 velkoobjemových květináčů byly vysazeny především rychle rostoucí bobkoviště, které mohou v budoucnu dorůst výšky až 2,5 metru a vytvořit výrazný zelený prvek v ulici. Samotné květináče jsou vyrobeny z odolného kompozitního materiálu Fiberstone, který dobře odolává mrazu i UV záření.
4: Projekt podporuje místní, protože vznikl na základě jejich podnětů. No a Český olympijský výbor by měl vznést protest proti rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, které pouští ruské sportovce na olympiádu v Los Angeles 2028. Řekl to předseda ODS Kupka. Podle něho nemají mít ruští sportovci přístup na hry, dokud bude trvat válka na Ukrajině.
3: Fotbalový servis.
4: Největší šanci na vítězství na letošním mistrovství světa ve fotbale má stále Francie v kurzu zhruba 2,9:1. Následuje Španělsko s kurzem okolo 4,5:1. A Argentina s Anglií. Svými výkony zatím sázkové kanceláře překvapuje Norsko, které bookmakeri považují za černého koně šampionátu. Maroko, Belgie a Švýcarsko se sice na rozdíl od Nizemců a Brazilců do čtvrtfinálových duelů dostali, v souboji s největšími favority mistrovství jim ale sázkové kanceláře příliš nevěří.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Jihlava hlásí 21 stupňů, stejně tak Pelhřimov nebo Havlíčkův Brod. Maxima dnešního dne se mohou dostat až k 25. A nebe se nám konečně protrhalo a až do večera nás bude provázet většinou polojasná nebo skoro jasná obloha. A o víkendu by se měly dostavit třicítky.
3: Hit Rádio Vysočina.
7: Krása střídá nádheru. Marek Grande, Markéta Báťová s vámi ve středu odpoledne. A protože je středa, máme tady opět naší mapu Vysočiny a zdravíme další krásnou obec. Ještě to neprozradíme, ale dáme malou nápovědu. Ale obec leží asi 10 km severovýchodně od Třebíče. Je tam 475 obyvatel. Víte? A pište nám na náš WhatsApp.

0: Shakira Aizo na Hitrádiu Vysočina, 15 hodin 10 minut k tomu. Dneska středa, obcí je středa a třeba i v tom prodlouženém, nebo po tom prodlouženém víkendu, tedy v tom zkráceném pracovním týdnu, my budeme zdravit jednu krásnou obec. A je to obec, a to už můžeme teď odtajnit, my zdravíme, prosím pěkně.
1: Pišel na Třebícku.
0: Na Třebícku, ano, takže chtěl jsem říct, míříme na čistou Moravu. Já zrovna nedávno, je to včera? Včera jsem se tam toulal těmi krásnými místy, protože tam nás ladíte na frekvenci 95,8 FM, vysílač Koněšín, takže tam zdravíme a tam je to moc krásný. A jak moc krásný to tam je, to už řekne Market.
1: Jako, já musím říct, co jsem si tak zjišťovala o téhleté krásné obci, která je mimochodem jednou z nejmenších obcí na Třebícku, tak se tam toho děje opravdu hodně. Já vždycky ráda rozebírám teda název, jo, tak jsem teda zjistila, že je to odvozeno od osobního jména Pišel, jehož základem bylo sloveso Pišeti. Víš, co znamená Pišeti?
0: To bude nějaký dýchání.
1: Hezky, jako nejseš daleko od pravdy, je to funět.
0: Je to, no vidíš, jak to dobře, dobrý.
1: Dobře, Marek.
0: Dobře, jo,
1: takže pokud jste neznali slovo Pišeti, tak to teď už víte, můžeme si společně zapíšeti v Pišeli na Třebícku. A děje se tam teda taky spousta akcí, třeba 11. července bude otevřená hasičská zbrojnice, bude tam bazárek, 14. července bude prázdninový maminec na zahradě základní a mateřské školy, 24. července retro party a je tam i spoustu krásných historických věcí.
0: Zdravíme tam, ty si prosím tě říkala, že tam bude nějaký bazárek v hasičské zbrojnici.
1: Jo, oni tam slavnostně otevřou hasičskou zbrojnici a tam bude bazárek všeho možného. Nebo jo, na té návsi u zbrojnice.
0: Jo, takže to nebude jako bazar starý hasičský techniky.
1: Třeba jo? Chceš si jako koupit hadici?
0: No, zrovna mě jako hadice úplně jako nerajcuje, ale mě by zajímalo, jestli je to jako bazárek té techniky nebo bazar jako pro všechny, jako, nebo jak to funguje?
1: Asi si myslím, že to bude bazárek, co pořádají hasiči, aby si vydělali na tu novou techniku.
0: Jo, takhle.
1: Úplně takhle, Marku, podrobně jsem to teda jako nestudovala. Ne, můžu ti to ještě zjistit do budoucna.
0: Já mám rád totiž letešnictví.
1: Aha, vidíš to.
0: Jo, no. ale jako stříkačku starou si koupit nechci.
1: Nechceš si koupit stříkačku, ale mohlo bys si tam nabídnout. Nějakou starou.
0: Jako myslím, že mám doma stříkačku normálně, jako pod postelí. No jasně,
1: pořádku.
0: To nám dejte vědět, kolik z vás má pod postelí starou hasičskou stříkačku. Jako 725, 44, 38, 37. My zdravíme obec Pišel na Třebícku, Morava krásná a posíláme jeden speciální hit. Tady už jsou Sunrise Avenue, hezké odpo.

0: na Hit Rádiu Vysočina po čtvrt na čtyři. My dneska zdravíme tady obec Pišel a klidně nám napište na náš WhatsApp 725 44 38 37, co je tam hezkýho, koho tam znáte, koho byste případně chtěli pozdravit. Píše nám Monika, že Pišel zná minulý rok, touhle dobou tam byli na kolech, projížděli tam. A ano, já se teď tady koukám do turistické mapy a tam opravdu vede cyklostezka. Pokud by to nějakého fančmekra zajímalo, tak je to 5208A označení.
1: Jo, abyste se nestratili, tak abyste víte, kudy máte teda teď
0: kolem. Ale tam na kole to musí být suprový, protože jak jsem říkal, včera jsem tam tudy projížděl, kochal jsem se a tam kousek dál je ten mlín, teď se nemůžu vzpomenout, jaký mlín, ale to je krásná, jako u obce Vaneč je mlín a tam je to teda taky moc krásný.
1: Já teda Pišel se přiznám, neznám.
0: No ale tak to je potřeba to napravit, Market, vyrazit na kolo.
1: Já jsem strašně ráda, že my takhle vždycky ve středu řešíme ty obce a že vlastně takhle cestujeme po mapě Vysočiny a že se aspoň někam podíváme.
0: Dejte nám vědět, co je tam pěkného, kromě toho, že je tam opodál mlín. A já vidím, že je tady nějaký výhled, je tady studánka, hele, máme co probírat. Pište nám na náš WhatsApp 725 44 38 37, za chvilku Poetika, anebo taky Fergie.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a je hit blízko na Hit Rádiu Vysočina o 15:30. My dneska naposledy zdravíme obec Pišel na Třebíčsku na Moravě a tam je krásně a já to vím, protože jsem tam včera projížděl, je to fakt nádherná příroda, krásné okolí a píše nám Pája z SDH Pišel, že nás právě ladí, tak zdravíme a chtěla by upřesnit ten bazárek. Já jsem za to strašně rád, že Markéta to tady trošičku jako pomotala, ona si myslela, že se tam rozprodává hasičská zbrojnice.
2: Já jsem dělala srandu.
1: A Pája píše, jedná se o bazárek věcí, které už nikdo nevyužije, ale může je využít někdo jiný. Jinak co se týká otevřené hasičky, míváme ji 6x do roka, vždy s nějakým programem, například se nám ukazují děti z hasičské přípravky, další hasička bude 18.7. s odpoledním programem pro děti od 16 hodin. Další hasičky, je hezky, jak mu říká hasičky, budou průběžně vyvěšeny na stránkách obce nebo Facebooku obec Pišel. Takže bazar, prosím, pěkně v sobotu 11. Jo, pokud máte něco zajímavého, tady píšou do nabídky, můžete se zapojit, anebo se opačně jako přijít podívat

0: něco si z toho bazárku jako vzít. Takže prosím vás, není to rozprodej jako pišelských SDH, jo. Žádná stříkačka tam k dispozici nebude.
1: To je škoda.
0: Jo, Market to trošičku tady jako domotala, takže pánové, ani tu starou vaší tam jako nenechávejte, jo, taky tam bude jako k ničemu.
1: Já ještě zdravím dobrovolní hasiče, protože ano. Ty se nám teďkom ozvali, což je super, a já teda musím pochválit všechny dobrovolní hasiče, že se takhle starají o kulturu v obci, a musím teda říct, že ti dobrovolní hasiči v obci Pišel už působí od roku 1898 a je fajn, že tahle tradice trvá a že tam teda mají i hodně hasiček.
0: To už mají ale tam zachovalý hasičky.
1: Už hasičky. Mají hodně starý hasičky tam. Zdravíme hasičky.
0: A děláme si srandu, my víme, jasně, že jsou tam určitě jako mladá krev poctivý jasně hasičky. No tak zdravíme obec Pišely ještě jednou, zdravíme na Třebíčko a tady už jsou Rokseťáci.

0: co se děje na Vysočině.
1: Zítra bude přát počasí, co takhle vyrazit na letní kino do Jihlavy na Letňák. Hrát se bude od 9:30 večer, snímek Michael, vypůjčit si tam můžete i lehátka a občerstvení bude zajištěné. Zoo Jihlava pak nabízí na sobotu netradiční večerní program Cesta do pravěku, která je určená především rodinám s dětmi, začíná se v 7 večer a kapacita je omezená, tak rychle na to. A zveme taky na Czech Strongest Man v Golčově Jeníkově, závod profesionálních strongmanů o titul nejsilnějšího Čecha. Se uskuteční v neděli na náměstí o 14 hodin.
2: Na tuhle akci koukněte další podrobnosti na našem webu, to bude stát za to. A i další akce najdete na Hitradio Vysočina.cz, tak si to pořádně užijte.
0: Vysočina, tady jsme doma.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Colin na Hit Rádiu Vysočina za 6 minut, přesně 16 hodin. To znamená, že se blíží další aktuální zprávy, taky pohled na silnice. A hned potom náš biják, dnes další volňásek do multikina si nestár ve hře. A filmová ukázka, kterou dneska připravila Markéta Báťová, je to opět její velký herecký výkon. Je na co se těšit.
1: Já už
0: na
1: se
0: vás
1: teď stydím.
0: Je, abyste uhádli, z jakého filmu to bylo. Tak držím palce, takhle ve středu vždycky dvojnásob. Jo? Do té celé další hity Rehab, anebo právě teď Keen Dickro, tak hezké středeční odpoledne.

0: Rehab na Hit Rádiu Vysočina před 16. hodinou. Za chvilku zprávy, teď pohled na silnice.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Třebícku, mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou se srazila dvě osobní auta s autobusem. Dejte tam pozor, projedete pouze kyvadlově. A nehodu osobáku máme pak také na Pelřimovsku u obce Kámen, taky tam velmi opatrně. Případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Předlohu, kterou dolní komora upravila taky takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Trend zájmu o využívání online prostředí roste. Portál Moje daně je toho důkazem. Mezi lidmi je totiž stále oblíbenější, to potvrzují i letos. Čísla. Jaká jsou nám řekne mluvčí finanční zprávy Patrik Mandle?
2: Elektronicky bylo podáno 76,66% všech daňových přiznání k daním z příjmu. Fyzické osoby využily elektronické podání v 71% případů. Právnické osoby podávají daňová přiznání elektronicky dlouhodobě téměř 100%.
1: Portál je oblíbený například pro automatickou kontrolu formálních chyb a návodné formuláře. Evropská komise asi navrhne, aby byl systém obchodování s emisními povolenkami ETS 1 pro průmyslové podniky flexibilnější. Firmy by podle návrhu mohly získat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Evropská komise má představit revizi povolenek příští pátek. No a argentinští fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa Egypt 3-2, přestože ještě 12 minut před koncem prohrávali o 2 góly. Posledními čtvrtfinalisty šampionátu se pak stali fotbalisté Švýcarska, kteří v závěrečném osmifinále udolali Kolumbii až po výhře na penalty.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
4: No a ještě než mrkneme na počasí na Vysočině, tak upřesním info z dopravy. Na Třebícku mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Drokytnou se stala hromadná nehoda a aktuálně je tam silnice uzavřená. Teď už jdeme na to počasí. Studnice na Žďársku hlásí pouze 19,7 stupňů, Libice nad Doubravou u Chotěboře 21,5, tepleji je na Třebícku v Okříškách, kde mají asi 23,5 a většinou máme na Vysočině nebe modré, sem tam mráček a zítra už by mělo být nebe téměř vymalované. No a co se týká dnešních nočních teplot, tak ty mohou spadnout na 14 až 11.
0: Hit Radio Vysočina.
5: No, užíváme si neskutečně fajnovou středu 8. července a za chvilku někomu z vás uděláme třeba velkou radost, protože máme další volňásek do multikina Sinestar, kino stále plné novinkových filmů, takže je z čeho vybírat. Připravujte telefony, v pravý čas se přihlásíme a volejte sem k nám do studia na to nové WhatsAppové číslo. Tady už jsou Depeche Mode.

nikdy nezestárne. Posloucháte Hit Radio Vysočina, tohle jsou Depeche Mode a právě teď je ten správný čas volat sem k nám do studia na naše nové číslo 725 44 38 37, protože pro někoho z vás tady máme volňásek do multiky na Cinestar, stačí uhádnout filmovou ukázku v našem bijáku a je to vaše. No tak volejte a my posíláme další hit, tady už rozet a brů.

0: Je to tady další volňásek do Multiky na Sinestar v našem bijáku a v našem bijáku taky Renča z Nového Veselí, pokud si to pamatuju správně. Renčo, hezké odpo, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Hele, to zdravíme na Žďársko, viď?
2: Ano, na Žďársko.
0: Jo, říkám to správně, no tak super, na Žďársku tam je vždycky krásně. Hele, dneska obzvlášť si myslím, viď, jak tam máte?
2: No, fouká tady takový studený vítr teda.
0: Takže to není hezký.
2: Jako svítí sluníčko, ale fouká studený vítr.
0: Jo, hele, a rostou už houby na Žďársku, tam vždycky, když začnou růst houby, tak jako zostojí za to, viď?
2: Tady teda ve Veselí ne.
0: No, dobrý, no, tak nic. No.
1: Takže fučí, houby nerostou. Ne,
0: to,
1: no, prostě.
0: To je prostě jako tragédia. Do Nového Veselí teď ne.
1: Teď pojďme, to vylepšíme, ale.
0: Pojďme do kina. Hele, dnešní filmovou ukázku, Renčo, připravila tady Markétka. Ona jí jako přehrála, jo, ona, to je její herecký výkon a na tobě je říct, z jakého filmu to bylo, jo, jsi připravená?
2: Ano.
1: Reni, držím pěsti.
0: Já taky, jdeme na to.
1: Tohle jsem ale nečekala, no to je ale pěkná půdička, čistá, ta se vám povedla, ta půdička, pane Knotek, tedy to jsem sama ráda, čistotu je, to budu spokojená, tady se mi to bude věšet.
0: Tak, Reni.
2: No, je to těžký.
1: Je to těžký.
2: Ale myslím, že báby, co čumíte.
0: Báby, co čumíte, říkáš?
1: Báby, co čumíte? To já nevím.
0: Báby, co čumíte, no dobře, no. Tak nic jiného z tebe teda nevyleze.
1: Zazněl tam pan Knotek nějaký.
0: To byl určitě
2: to
0: manžel.
2: Dobře. Tak pelíšky.
0: Pelíšky. Takže říkáš pelíšky. Takže báby, co čumíte, nebo pelíšky. A říkáš pelíšky.
2: Ne, pelíšky prostě teda.
0: Pelíšky prostě teda, dobře. Tak jo, pojďme se podívat, jestli jsou to pelíšky. A bohužel, Renčo, to nebyly pelíšky.
1: Ale pobavili mě ty báby, co čumíte. Teď si řekneme, co to teda bylo, Marku.
0: Byl to film, no tak hlavně Market to ví, že jo. Byl to film Kulový blesk.
2: Oho, tak to jsem ani
1: jak tam jde ta bábička, že jo, a říká i, a máte sklep a mohla bych ho vidět?
0: No.
1: A chtěla vidět i ten, i půdu a všechno a pračku.
0: Tak.
1: Tak tohle byla ukázka z té půdy.
0: Ne, nic jo, z toho nedělej, ale ne, každý to pozná, no jako, ne, jo, úplně jako, v pohodě.
1: Jasně, tam prostě ta intonace, že jo, a ten jiný hlas, to je prostě těžký, já to chápu. A báby, co čumíte, to mě zaujalo, tak jsem se to tady vygooglila. A to je z filmu Kamarád do deště 2?
0: A to nějaká nás hláška.
2: Aha, já myslím, že se to jmenuje film Báby, co
1: no,
2: čumíte.
1: To, bys, to jsem si říkala, co to je za film.
0: Renčo, dneska to bude bez lístku, ale děkujeme, měj se krásně, užívej středu a zdravíme na Žďársko, ahoj.
1: Měj se krásně.
2: Jo, taky, ahoj.
0: No tak Renče to dneska neklaplo, nic se neděje, každopádně lístek tady nechala, my zítra pokračujeme o 2 lupeny po 16. hodině, hrajeme a bude opět o co hrát. Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: Regard na Hitrádiu Vysočina po 4:15 a já tady teď na Jihlavské drbně čtu krásný titulek, Brtnice odříznutá od světa. Tak musíme se ptat tady Markéty, jak bys ty hodnotila dopravní situaci v Brtnici nebo v okolí Brtnice?
1: No neprojedete tam, takže tam nejezděte, opravdu jsme odřízlí od světa. Na Třebíč objížďka, na Luka nad Jihlavou objížďka, teď i na Jihlavu se nám to tam uzavřelo, takže veselý, veselý.
0: To není veselý, to je Brtnice.
1: Jo, ano, to je Brtnice. Ano, a pravda.
0: A Market by to teda předělala, Brtnice prosím pěkně je odříznutá od světa, ne, Brtnice je konec světa. Jo, vyjdete nahoru na kopec nad Brtnici, tam už je takový táhlo, za to zatáhnete a padáte.
1: Ale víš, jaký je tam teď klid? Víš, lidi úplně nevyhledávají totiž konec světa.
0: Jo, takže prosím vás, jestli chcete jet se podívat na klid, tak je to slepý, ale můžete se podívat
1: jako
0: do
1: Brtnice. Dostanete se k nám, srdečně zveme, máme tam to hrozně hezký, máme tam krásný hrad, máme historické centrum, máme tam kapličku, nádherný výhledy, ale holt ne autem, pěšky nebo na kole.
0: Dostanete tam na věky věku, za chvilku činasky, láska,

0: Hit Rádiu Vysočina o 17:30, my přejeme hezkou středu a dneska v 18 hodin další Hit Rádio Klasik, ostatně jako každý všední den večer prostě si dáváme ty největší hity 80, 90 a milénia, tak dneska to nebude výjimkou, až do 21. hodiny opravdu prvotřídní playlist. Zase mám chuť tady nakouknout pod tu pokličku a vidím Ultravox, jako to je super záležitost, nebo Army of Lovers, Lucka Bílá, Fun Factory, no prostě takovýhle pecky dneska večer, takže Hit Radio Classic připravený a my si dáme jednu takovou hezkou rozehřívačku, vrátíme se do roku 1999, v tom roce si všichni mysleli, že až tam skočí ta 2000, že bude konec světa, nic se nestalo, ale byl tady projekt, který si říkal Crazy Town a udělali legendární záležitost prostě krásnýho motýla. Butterfly. Máš ráda motýly?
1: Mám moc, já mám jednoho na rameni vytetovaný.
0: No vidíte, tak pro všechny, co mají rádi motýly, Crazy Town právě motýle. Teď.

0: Skydo na Hitrádiu Vysočina. Teď jsem se teda pobavil, já tady čtu, že meteorologové zveřejnili předpověď počasí až do zimy, jo. Tak si to tady procházím, čtu si, nic moc se jako nedočtete, vlastně to všechno takový jako otevřený. A bodeď by ne, jako já si myslím, že v tom nemají ani meteorologové úplně prsty. Protože když se podívám na tu předpověď počasí, tak vlastně mě hřeje na srdci to, že tento týden by až do neděle mělo být jasno a teploty okolo 24-25 stupňů tady u nás na Vysočině. A to si myslím, že je pozitivní. Žádný třicítky, čtyřicítky, není to nic moc jako dramatického, je to hezký. A co bude v zimě? Ha, tak mě vůbec zatím netrápí.
1: To se ještě milionkrát změní, takže já bych klidně hodila nohy na stůl, chillovala a byla v pohodě úplně.
0: Ale pokud bych měl věštit z té křišťálové koule, tak pokud je letošní léto extrémní a jakože ještě by mít mělo, tak si myslím, že by třeba i klidně ta zima mohla být extrémní a budeme se koulovat a sáňkovat jenom co vyjdeme z baráku. Prostě odevřeš dveře, bum, spadnou na tebe závěje.
1: Tak schlazení, já nevím, jestli to chci.
0: Schlazení, ale jak říkám, to je moje věštění z křišťálový koule.
1: Já chci ještě léto.
0: No léto tady je a užíváme si ho, koupačky to frčí, drinčíky a k tomu letní hity za chvilku Alvaro Soler anebo taky Alan Walker, tak užívám. Dejte s námi.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Alvaro Soler na Hit Rádiu Vysočina. Za chvilku zprávy, taky doprava. My připomínáme, na trase z Jihlavy do Havlíčkova Brodu u obce Štoky se srazila dvě osobní auta. Kompletní dopravní servis za pár minut. Tady už skupina Kryštof.

0: večeru. Purple Disco Machine na Hit Radio Vysočina a Kangste, to je dvojka před 17. hodinou. Za chvilku zprávy, teď pohled na silnice, no užíváme pohodového středečního odpoledne.
1: Tak ať to jede, je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině, ale na Třebícku mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytou to zrovna nejede, protože kvůli hromadné nehodě je tam uzavřená silnice. A další potíže máme na trase z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. U Štoku se srazila dvě osobní auta, tak pozor na to tam, zpomaluje tam doprava. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Experti na problematiku závislostí podporují většinu opatření z návrhu zákona k omezení dostupnosti kratomu. Souhlasí s posunem věku na 21 let nebo zvýšením DPH. Staví se ale proti zákazu e-shopů a bariérám pro podnikatele. Omezení legálního trhu by podnítilo nelegální trh. Na sociálních sítích se šíří klamavé reklamy, které mohou připravit lidi o osobní údaje i peníze. Česká správa sociálního zabezpečení proto varuje před příspěvky, které zneužívají její název i státní symboly. Na co lidi lákají, ví mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
2: Nezpoplatněné služby spojené s přípravou na důchod. Cílem těchto praktik je vylákat z občanů osobní údaje a následně i případné poplatky za služby. ČSSZ tyto praktiky uvádí na pravou míru a důrazně upozorňuje, že za zjišťování informací o svém budoucím důchodu nemusí klienti nikomu platit.
1: Veškeré potřebné údaje jsou totiž pro všechny zdarma. Dovoz ojetých osobních aut do Česka v prvním pololetí vzrostl meziročně o 10% na více než 80 tisíc vozů. Jejich průměrné stáří je přes 10 let. Podíl vozidel starších 10 let byl ale téměř 48%. Největší podíl mají vozidla spalující benzín, na druhém místě je nafta. No a šance na české finále Wimbledonu stále žije. Do semifinále grandslamového turnaje se po Karolíně Muchové probojovala i Linda Nosková. Ve dvousetech porazila Belgičanku Mertensovou. O postup do finále jí čeká souboj s Ukrajinkou Martou Kostiukovou.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
4: Počasí na Vysočině nádherně, v Pacově na Pelhřimovsku 21,8 stupňů, Jihlava Hruškové dvory 21,2, dnešní maxima do 25 a stejně i zítra. S tím rozdílem, že jasné nebe by nás mělo provázet už od rána.
0: Hit Radio Vysočina.
5: Takže třeba ranní piknik?
4: Šel by. Dáme čajíček a nějaký preclík.
5: No prosím
4: preclík.
5: Tě, ty si dej ty záda dohromady.
4: Jo, já se radši nebudu válet
5: skučí
4: na mezi.
5: Celý dny. Markéce loučí, jde se nechat masírovat.
4: Jo, mějte se fajn a opatrně dávejte na sebe.
5: Ano, nebo dejte si taky nějakou masáž. Markéce, měj se krásně, ahoj.
4: Ahoj.
5: My posíláme další hity, ty vás rozpohybují. Tady už jsou Linkin Park.

Atomic Kitten na Hit Rádiu Vysočina. Já jsem tenhle ten song a celý to album měl vypálený, dneska už to můžu říct, protože to vyšlo přesně v roce 2000. Nádherná záležitost Atomic Kitten. Co je taky pěkná záležitost, tak je zpráva, kterou hlásí strážníci z Brna. Tam totiž celý rok oni zapisovali a zapisovali dobré skutky lidí. A teď oznámili, že se tam děli prakticky jako každý den. Jo, takhle to tam jede, taky čistý, taky značný. Činím. Nejčastěji šlo o nálezy, že třeba například žena přinesla na služebnu bezmála 250 000 korun, chlapec zase 25 tisíc, takže peníze se takhle nalezený vraceli, lidi ošetřovali poraněný chodce, poskytovali první pomoc epileptikům, dělali srdeční masáže a prostě všechno takhle třeba i odemčený dveře zachraňovali, no prostě dobrý skutky v Brně. Takhle, já si pamatuju, já jsem v Brně jednou šel na přechodě na červenou a dostal jsem 5 kilo, jo, to je jediný. Jako žádný dobrý skutek se u toho nekonal, jediný dobrý skutek to byl asi do kasy města Brna, no. Ale tak, o víkendu se taky chystám do Brna, tak snad si to u mě Brno jako vylepší. My posíláme další hity a tady už je Cyril na Hit Rádiu Vysočina. Hezkou středu.

0: rád na Hit Rádiu Vysočina po 17:45 přejeme hezkou středu a pokud dneska něco jako oslavit takhle 8. července, tak prosím pěkně je den videoher. Takže dneska svým ratolestem a co ratolestem možná i příteli nebo přítelkyni dopřejte ten ovladač od toho PlayStationu, jo? Nevytahujte jim ho z ruky nebo ze zásuvky, dneska prostě mají svůj den, takže dneska to bude třeba i dlouhá noc. No, tip co slavit, my k tomu posíláme další hity, za chvilku Timbaland, One Republic a nebo Ego, Robert Burian, Žijeme jen raz, to podepisujem.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další.

Chili Peppers na Hitrádiu Vysočina před 6:45. Dneska 8. července. Nora slaví svátek v kalendáři. A vidím, že na Vysočině 9 nor. Ano, 9. Tak přejeme všem 9. Jen to nej,

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

Pitbull a Chris Brown, Hit Rádiu Vysočina, za 10 minut přesně 18 hodin. Je na čase se rozloučit. Marek Grande se loučí, přeji hezký středeční podvečer a taky večer. Za chvilku už Hit Rádio Klasik a hity 80, 90 a milénia. No a zítra opět ve 3 odpo s Markét Báťovou se na vás budeme těšit. Tak se mějte krásně do té celé Imagine Dragons, nebo právě teď James Blunt.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a opatrně na Havlíčkobrodsku v Olešné. Probíhají tam opravy povrchu vozovky, komunikace je uzavřená, tak je potřeba volit jinou cestu. Přejeme hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat se bude jednat o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes se schválila sněmovna. Předlohu, kterou dolní komora upravila také takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Spojenci podle prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře zachovali jednotu aliance. Shodli se na posilování vlastní obrany i pokračující podpoře Ukrajiny. Pavel po skončení summitu ocenil také konstruktivní atmosféru jednání. Kampaň zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu spouští na sociálních sítích Národní ústav duševního zdraví. Představuje aktuální vědecké poznatky, komplexní informace a praktické tipy. Duševní obtíže v období těhotenství a po porodu zažívá pětina žen. Až 3/4 z nich nevyhledají pomoc. Na Karlovarském filmovém festivalu dnes tvůrci představili šestidílný televizní seriál Hec. Minisérie České televize je detektivní rodinné drama, které odstartuje požár dřevěného kostela. Pokračuje režisér Michal Samir.
4: Ten příběh je v prvé řadě o policistce, která práskla se svou službou a vrátila se do své rodné vesnice proto, aby ukončila tam prostě ty vztahy, které byly takový nedořešený. A během té noci, kdy tam je, tam v té příhraniční vesnici uprostřed kopců, uprostřed něčeho, schoří starý dřevěný kostel a ráno poté se v něm najde tělo. A co se začne v té vesnici dít potom, to už bohužel prozrazovat nemůžeme.
3: Policejní dvojici si zahráli Petra Hřebíčková a Juraj Loj. Na obrazovky ČT se seriál Hec dostane na konci října.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: V noci přechodně oblačná obloha, ranní teploty kolem 14 až 9 stupňů, přes den pak většinou jasno, polojasno, zejména na severovýchodě ještě oblačno a výjimečně přehánka. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů, na severu kolem 21 v 1000 metrech, na horách pak kolem 17 stupňů, no a zůstane větrno, poukat bude severní vítr a zeslábne až na večer.
2: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině posloucháte Hit Radio Classic. A to znamená, že nás čeká to nejlepší z 80. 90. let a taky z milénia. Tak doufám, že jste na to ready. Armin.

Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a pokračuje tenisový Wimbledon. V podstatě, spíš než pokračuje, tak už jde pomalu do finiše. A naše Češky opět ukazují, že jsou prostě nejlepší. Máme hned dvě semifinále. Propojovala se tam už Karolína Muchová, teď už i Linda Nosková. Obrovský úspěch, velká gratulace. Budem držet pěsti, protože mít dvě Češky v semifinále je skvělý. A teď si představte, že by spolu byli i ve finále. Já myslím, že by si to obě dámy zasloužili, tak budeme fandit, držíme pěsti a snad to klapne. Co klapne určitě, to jsou naše další hity. Právě teď Coldplay a jejich Yellow. Tak si to užijte.

Lucie Bílá a Čarodějka, posloucháte Hit Radio. A konkrétně náš speciál Hit Radio Classic. Každý večer si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Spousta fantastických hitů a přísahám, že se rozhodně nudit nebudete. Už za chvilku třeba tahle klasika. Be With You jako Fun Factory, k tomu se ale připojí trošku tvrdší záležitost Join Jet, I Love Rock and Roll, no a nebude chybět ani Elton John.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.
2: Check it out, check it out.

a Elton John společně v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A pokud jste třeba někdy zvažovali, že byste se stěhovali, tak mám jeden asi jako skvělý tip, protože americké město Stockton začne teď vyplácet všem svým 100 obyvatelům, ano, má 100 obyvatel, každý měsíc 11 000 korun. To jim prostě dá, jo, každý měsíc. Jenom za to, že tam ty lidi bydlejí, že tam jsou, což je hrozně hezký, je jim úplně jedno, co si k tomu vydělají, prostě navíc to už je jejich věc, ale těhle 11 000 prostě dostanou. Stockton. To vůbec není, nezní jako blbý místo k bydlení. Co myslíte? No tak jenom, kdybyste hledali nějaký místečko, tak sice je to trochu dál, ale za to příjemný. Další hity právě teď Maxar a Real McCoy Runaway.

Manic Monday a Bangles v éteru Hit Rádia, krásný večer. Manic Monday naštěstí daleko, za to víkend se nezadržitelně blíží, tak doufám, že z toho máte radost. No a pojďme si středeční večer užít velkolepě, jo? Jako mám tady na to něco, to by mohlo zafungovat. Protože jestli vás tohle nerozveselí, tak už nevím co. Los Lobos a La Bamba, taky Lucie nebo Lumidi už za malou chvilku.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Sean Up a M People, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, před námi další song, který nás vrátí zpátky, konkrétně do roku 84, ale takhle, Never Ending Story, naprosto legendární song, jo. A co je na tom skvělýho, je to, jak se nám tyhle songy vracejí, protože ve třetí sérii Stranger Things, v posledním díle, kdo viděl, tak ví, že Dustin a jeho přítelkyně Susie si tohle navzájem zpívali. No a díky tomu, že se to objevilo právě v téhle sérii velmi slavný, tak se song Never Ending Story naprosto vystřelil. Jeho jenom videoklip vlastně vyskočil o asi 800%, na Spotify dokonce o 825%, což je poměrně hustý na to, že ten song je 50 let starý. Jo. Sám Limahl, který song zpívá, za to vyjádřil vděk Stranger Things, protože je to samozřejmě neskutečný, že jo, když jste něco naspívali před 50 lety a pořád se to vyplatí. No hlavně ten song krásný, Limahl, Never Ending Story, právě teď.

Kdo jiný než John Bon Jovi? Posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. To nejlepší z 80. 90. a milénia. Ano, to si tady společně dáváme každý večer. Doufám, že si to užíváte, protože ty songy jsou prostě neskutečný. Jo, když to poslechnete, tak ano, i dneska vzniká skvělá hudba, ale přece jenom tehdy se to dělalo jinak. Za chvilku nás čeká Samantha Fox, taky Undercover nebo Richard Miller.

Posloucháte Hit Radio, krásný večer přeju. Mimochodem, fotbal je jasný, známe čtvrtfinalisty, dobrý, všechno v pohodě. Důležitá věc, prosím vás. Haaland, naprosto skvělý fotbalista, víme, do toho je to dost komický člověk, kdo ho nesleduje, velmi doporučuji, on teď objevil třeba kouzlo TikToku, jo. Pro nás starší to dojde časem vždycky i na Instagram. Je to skvělý týpek, vlastně myslím si, že spoustu lidí hrozně baví, se svojí holkou je od střední školy, hrozně hezký. No a ještě ke všemu je lepší než Beckham. Minimálně teda, co se týče sběru kabelek nebo pánských tašek. A to jsme si dlouho mysleli, že Beckhama v tomhle nikdo nepřekoná, tak pozor. Haaland má sbírku, ve který má jako značky jako Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Goyard. Luxusní značky, pohybuje se to v hodnotách milionů. Jo, to je jako neuvěřitelný. Jako několik milionů za tašky. Já si jenom říkám, že ta jeho holka se musí mít strašně dobře. Třeba i ty tašky i půjčuje. Další hity právě teď. Genesis, Jesus, Hino.

Pipes of Peace. To z Hit Rádiem, krásný večer. Samý legendární jména. Je to tak, samý legendární songy, i to je Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Doufám, že si to takhle ke středečnímu večeru pěkně užíváte. My v tom budeme totiž samozřejmě pokračovat. Jeden Englishman in New York, Sting, už za malou chvilku k tomu Meatloaf nebo Ronan Keating.

21 v éteru Hit Rádia, krásný večer. Amerika teď udělala takový zajímavý krok, který by možná měl zkusit každý. Jo. Vzali časovou kapsli, do ní dali nějaký poklady, zakopali to a vykopou to až za 250 let. Zajímavý je, co tam dali. Dali tam iPhone, tak za 250 let bude asi rozhodně potřebovat aktualizaci. Dali tam kolu ve skleněné lahvi s odkazem, to je jasný, křišťál z novoroční koule na Times Square. To mi třeba přijde hezký, jo, pač křišťál vydrží. Dokument kongresové knihovny a taky tam dali 3D model Lincolnovy ruky. Já teda jako přemýšlím, proč Lincolnovy ruky, jo, proč ne třeba aspoň hlavy, nebo ten klobouk, že jo, Lincolnův tam mohli dát. Ale dobře, je to zajímavé, já přemýšlím, co bychom tam dali my jako Česko, jo, jakože... Dobře, asi Jagrův dres bychom tam mohli dát třeba. Určitě bychom tam dali pivo. Hodně piva, aby jsme si ho za 250 let mohli dát. Přemýšlím, co ještě takovýho. Hokejový puk. No a asi řízek a vepřoknedlo zelo, ne?

0: Bananarama, Féteru Hit Rádia. Přeju vám krásný večer. Dáváme si spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Děkuju, že jste u toho. Budeme v tom samozřejmě pokračovat. Za chvilku nás čeká song, který... Já myslím, že ho znají úplně všichni, jo. Zároveň já osobně si třeba vybavuju, jak jsme na to vždycky tancovali a skákali na diskotékách, na táboře. Byl to ten poslední song, kterým se to celý uzavíralo. Věřím, že nejsem jediná, kdo tuhle vzpomínku má. Europe už za chvilku, k tomu třeba Enrique Iglesias.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Vysočina.
1: Zlepši si náladu. Let me be your hero.
2: Would you dance?

Posloucháte Hit Radio, za námi Enrique Iglesias. A taková zajímavost, kdyby vás zajímalo, jaká je druhá nejlajkovanější fotka na celém Instagramu, je to prosím pěkně vajíčko. Jo, normálně obrázek vajíčka, jo, klasickýho stapičího vajíčka. Ta úplně nejvíc nejlajkovanější, ta číslo jedna, to je fotka Messiho, jak drží pohár po triumfu na mistrovství světa v roce 2022. A na druhém místě je vajíčko. Pozor, to vajíčko má 60,4 milionů lajků. Vajíčko. No, tak já jenom, kdybyste patřili mezi ty, co se snaží vymyslet, jak lidi zaujmout, tak očividně stačí prostě vajíčko. Já k tomu posílám další hity, můžete o tom přemýšlet, tohle jsou tu Unlimited.

Taylor Show Pretenders, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Já se s vámi pro dnešek loučím, blíží se 9:00, užijte si krásný zbytek středečního večera, docela samozřejmě ještě to nejlepší z 80., 90. a milénia a čeká nás třeba tohle. I want to break free. I want to break free. Ano, Queen je naprostá legenda, k tomu French Affair nebo London Beat. Buďte s námi, mějte se hezky, ahoj.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.

0: These beautiful things that I've got.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
5: Hit Rádio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.